0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Sri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: Madanar pranam so beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, s vámi mu Maheshwaranandjimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bhar means weight.
1: Bhar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bhar. Bhar means weight.
1: A bhar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Aba means today, now.
1: Aba znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu, mimochodem, než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chinese Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
1: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many people were helping from all of you
1: A mnozí z vás pomáhali a nachystali ty krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti darovala nějaké pici.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not,
1: but možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so.
1: Ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives, which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme si na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So, when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme, přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
0: We don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jita tumari hato me, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jita znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or har tumare hato me, which means har means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera niščej, bas ek hi hai, drada niščej, we were talking about this yesterday.
1: Niščej, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada niščej means determination.
1: Drada niščej znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
1: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the five rules of
1: students? Si pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
1: opakujte
0: please.
1: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Pancha lakshanam. Pancha means five, obviously.
1: Pancha znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So drada nischaya means that determination.
1: Drada nischaya znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this drada nischaya.
1: A tato šloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto drada nischaya, o tom odhodlání.
0: Kaka chishta, kaka means...
1: Káka znamená
0: crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Káka čišta, the determination, the drada nischaya of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With a crow.
1: S tou vránou.
0: Even the stories we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím.
0: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuje, ale to je ten důvod, proč se opakuje.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Devpuriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Devpuriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbh Mela.
1: Na Kumbh Melu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
1: co
0: what doesn't
1: stane?
0: Happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce radši napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie z té vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the Anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl Anushtanu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ášramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby. And do té lahve.
0: Slowly, slowly.
1: A pomalu, pomalu.
0: Manva dhire dhire chal gaganagara chadana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme tam s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandaleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
0: And you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushas.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For Jana Kalyan.
1: Pro Jana Kalyan.
0: What does Jan mean?
1: Co znamená Jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does Kalyan mean?
1: Co znamená Kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means
1: kalyan.
0: To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for Jan Kalyan, they share as much as they have.
1: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vraťme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
1: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he drank water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on a já
0: so
1: jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do dunya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nishchay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: Vidya,
1: pro ve skutečnosti vysvětlení s tím dha, Vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, co tva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sha.
1: Jeden je sh.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sha for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: Není
0: but
1: mithya.
0: Mithya.
1: Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy

0: sakum. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: Naman Sukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkam bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Yes, sakam and nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
0: Fir anta samay mein pran taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body.
1: A v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo.
0: Then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou.
0: Is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke haatho mein, sansar tumhare haatho mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands.
1: A když všechno je tedy v jeho rukách.
0: When happiness is in their hands.
1: I to štěstí je v jeho rukách.
0: What is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our
1: naše
0: hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way

0: Sri Deepthanayam Bhagavan Ki Jai. Sri Sri Vishwagandhasya Paramaswami Maheshwaranji Guru Deva Ki Jai.
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले लंबी लंबी खाई. What does that mean?
2: Co to znamená?
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Sarasvati, but which
2: aspect so far? Sarasvati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Čakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadhvi Swami Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,
2: partner, partnerka,
1: boss,
2: šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankara, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
2: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom, ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
2: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
2: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
2: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
2: tam
1: a guitar.
2: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
2: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
2: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
2: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
2: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
2: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
2: Připomíná nám
1: life.
2: To, život.
1: Too much work.
2: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
2: Se rovná stresu.
1: Too less work.
2: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
2: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
2: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
2: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
2: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
2: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
2: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
2: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
2: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
2: Co nám to dává?
1: Distance.
2: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
2: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat, nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
2: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
2: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
2: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
2: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about a few days back?
2: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
2: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
2: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity, teaches us clarity, awareness and balance.
2: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze.
1: Yoga teaches us unity.
2: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
2: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
2: A my máme všechny tři máme.
1: Chintamata karana. Dead.

0: नित्यानयम भगवान की जय। श्री विश्व कुंडेश्वर परम स्वामी महाश्वंज गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishankar raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: A tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time,
3: a někdo se zeptá toho tehdy mladíka,
2: when he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but...
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always an ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, támhle to, proč si udělal tohle, neudělal támhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale támhle to, snaží se vymluvit o spravedlnice.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
3: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram, where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhe sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha, which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot,
3: ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby,
2: the one which is mixed with chai leaves and sugar,
3: ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem,
2: pranam to that namo chai chandikaya namo namaha,
3: to, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience, very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naši málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have Sumarans.
3: Proto máme Sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
2: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
3: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
2: This tree has to have roots for it to grow.
3: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
2: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
3: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
2: There are so many different forms and factors which we worship.
3: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
2: Wisdom we take Saraswati ji.
3: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
2: Wealth we take Lakshmi.
3: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
2: We want fierce anger Kali.
3: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
2: We want to be fearless Durga.
3: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
2: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
3: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
2: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
3: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Well, I'm good.
1: We hear from Vishwa Guruji.
2: Nám Gurudev, tak slyšeli jsme od Vishwa Gurujiho.
1: And I got a good lesson laid down in Anandas.
2: Takže dostal jsem dobrou lekci, takže lehněte si do
1: Because I will get also.
2: Protože jinak taky mě někdo vezme pod krkem.
1: Nice relax.
2: Takže se hezky uvolněte.
1: We will continue.

0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: And try with exhalation completely relax your body.
1: A snažte se s výdechem úplně uvolnit tělo.
0: Try to feel heaviness of your body.
1: Snažte se vnímat tíhu těla.
0: And that you are completely relaxed.
1: A jak jste úplně uvolnění.

0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: And try to be aware that with inhalation your abdomen is going up.
1: A snažte se vnímat i to, jak při nádechu to břicho jde nahoru.
0: Feel the expanding of your chest.
1: Jak se rozpíná hrudník.
0: And when you exhale, feel that you are contracting little chest and in the end abdomen.
1: A jak se při výdechu smršťuje hrudník a potom i břicho.
0: Complete yoga breathing.
1: Plný jogový dech.

0: Open once, deep inhale, exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: A pomalu pohněte prsty na nohou a na rukou.
0: And now with inhalation, stretch your body.
1: A s nádechem se protáhneme.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: You know this nice feeling in the morning when you stretch your body.
1: Znáte ten krásný pocit, když se ráno protáhnete.
0: And you are enjoying in that stretching.
1: A jak si to užíváte, to protažení.
0: Same way, try to enjoy in your every movements in yoga. Inhale, stretch your body.
1: A stejně tak se snažíme užívat si každý pohyb.
0: Press your low back on the floor.
1: S nádechem spažíme, dáme si bederní páteř k podložce a s výdechem vrátíme.
0: Pavan Mukta San next we will do.
1: A další bude Pavana Mukta Asana.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Shoulder blades remain on the floor.
1: Lopatky zůstávají na podložce.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: from all of you, it should look like this aeroplane.
1: Takže nohy vaše, všichni jak cvičíte, tak by měly letět jako letadlo.
0: Yes, so when you go your leg, up. Other's leg, three leg, all go like this.
2: Straight.
1: Měly by jít rovně, ale jdou šikmo.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Again straight, inhale.
1: Narovnáme,
2: and slowly down, exhale. Everything under the control of your muscles.
0: Still not good.
1: A ještě to neděláte dobře.
0: I'm sorry.
1: Je mi to líto, že to musím říct.
0: Your eyes look.
1: Tak se podívejte očima, jak cvičíte.
0: And well, log your head. Everybody going like this.
1: Všichni, všem vám ta noha jde takhle jako šikmo. Šikmo obloukem.
0: And then how when it will go, that also tell them all go together like this.
1: A vracíte se pak zase takhle.
0: Then I will be like, okay? Otherwise I think your master, yeah, he's Yes.
1: Čili až mám bude rovně ta noha, tak budu spokojený.
2: Okay, we will try to practice together.
1: Takže budeme se snažit cvičit společně.
2: Synchronize. And why is important to practice on this way?
1: A proč je důležité cvičit takhle společně?
2: Because also once one first secretary of Indian embassy in Zagreb.
1: Jednou první tajemník indické ambasády v Záhřebu.
2: He was on seminar with Vishwa Guruji.
1: Byl na semináři s Vishwa Gurujim.
2: And he was so surprised that we are practicing all together.
1: A byl velice překvapený, že cvičíme jako společně, že stejně cvičíme všichni.
2: Not everybody in his own rhythm.
1: Ne, že si cvičí to každý ve svém rytmu.
2: And what he said,
1: a co k tomu řekl?
2: He said, oh, it's completely different energy.
1: Je to úplně jiná energie.
2: It is so harmonized.
1: Je to takové harmonické.
2: Because when everybody works in his own rhythm,
1: že když si každý cvičí ve svém rytmu,
2: it is something like a little house.
1: Tak je to jako taková malá domácnost.
2: It was his words what he saw on our seminar.
1: Takže takhle on komentoval to, co viděl na našem semináři.
2: Once more, together.
1: Takže ještě jednou a společně.
2: Nicely. Inhale, go up.
1: Nádech nahoru.
2: One. Exhale. Jedna.
1: Výdech.
2: Now remain in the position on the head.
1: Zůstaňte v té pozici.
2: Inhale. On the floor.
1: Nádech, hlava na podložku.
2: And exhale.
1: Výdech. A noha dolů.
0: No.
1: Tak stále ne.
0: Every leg was other side.
1: Každá noha šla jinak.
2: Okay. Now we will be better.
1: Tak teď to uděláme lépe.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
0: No.
1: Ne.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: Okay. We will try together.
1: Tak zkusíme zase společně.
2: Relax first.
1: Nejdřív se uvolněte.
2: Try not to think too much.
1: Snažte se nad tím příliš nepřemýšlet.
2: Just try to relax.
1: Jenom se prostě uvolněte.
2: And now we will start together.
1: Tak a začneme společně. Nádech.
2: Leg up.
1: Noha nahoru.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Up. And exhale slowly down.
1: A výdech pomalu dolů.
2: It's a little better. Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: It is similar like when we are chanting Om.
1: Je to podobné, jako když zpíváme Om.
2: You know what Vishwaguruji said.
1: Víte, co k tomu Vishwaguruji říká?
2: Try to chant together.
1: Snažte se to zpívat společně.
2: Not too loud.
1: Ani příliš hlasitě.
2: And be aware of our collective sound.
1: A buďte si vědomi toho našeho společného zvuku.
2: What is also excellent against our ego.
1: A to je také výborné proti našemu egu.
2: Because sometimes we want to hear our own voice.
1: Protože někdy chceme slyšet ten svůj vlastní hlas.
2: And sometimes we are so in the shame.
1: A někdy se tak stydíme.
2: And that is the balancing. Same thing is on the physical level. Once more.
1: Takže to pak trošku vyrovnáme. Takže stejně to funguje na té fyzické rovině, takže ještě jednou.
2: One inhale.
1: Jedna nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: A výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: And relax.
1: A uvolníme se.
2: Feel the circulation in your legs.
1: Procítíte ten tu cirkulaci v nohách.
2: Be aware of your low back.
1: Procítíte si oblast bederní.
2: And also try to feel your abdomen.
1: A snažte se taky procítit tu oblast břicha.
2: Digesting.
1: A trávení.
2: And now we will slowly sit, but also together, nice on the left side.
1: Teď si společně půjdeme nahoru.
2: And slowly sit.
1: Takže na levý bok a zvedneme se.
2: Why?
1: A proč?
2: When we are young and in good condition, we are just jump up.
1: Že když jsme mladí a v dobré kondici, tak jen tak vyskočíme.
2: But with the aging, something will contract inside.
1: Ale s tím, jak stárneme, tak se nám tam některé věci
2: zmenšují.
1: A měli bychom být jemní k sobě.
2: Now, yesterday we practice with the head, with the palms, with the foot.
1: Včera jsme cvičili hlavu, ruce i nohy.
2: We practice already grinding, mlínček.
1: Cvičili mlínek.
2: Now is rolling.
1: A teď budeme veslovat, rowing.
2: But when we practice rolling,
1: takže k tomu veslování.
2: I will show first from this front side.
1: Já to ukážu nejdřív takhle ze předu.
2: We go down.
1: Tak jdeme dolů.
2: And like you catch the this.
1: Tady si
2: for rolling.
1: Vesla.
2: Vesla. And when we go back, try not to practice on this way.
1: A když cvičíte, tak se snažte necvičit takhle.
2: Here. But remember how we practice.
1: Ale vzpomeňte si, jak jsme cvičili to kroužení lokty.
2: And when we do this.
1: Čili když cvičíme.
2: Inhale.
1: Tak nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: And also we will go back, but now is palm open.
1: A teď máme, inhale. Když jdeme zpátky, tak dlaně jdou nahoru, nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: What is important in this position?
1: A co je v téhle pozici důležité?
2: When we are in this position,
1: když jsme v té pozici,
2: it is easy.
1: Tak je to snadné.
2: But when we are in, and this is easy.
1: tohle je snadné.
3: But when we are in this position,
1: ale když jsme takhle, že máme ruce v prodloužení
3: trupu,
1: tak nám začíná shake, ten šicí stroj.
3: And that is not kundalini, that is the weak muscles.
1: Takže když máme ty svaly oslabené, tak...
3: And now we will do experiment.
1: A teď uděláme takový experiment.
3: Nicely go back. Takže and hands is here.
1: Zakloňte a dejte si ruce takhle jako dopředu.
3: And it's easy.
1: Tak to je snadné.
3: But now,
1: ale teď.
3: Stretch your body.
1: Hrudník dopředu.
3: And hand is going back and look up.
1: A ruce dozadu a podíváme se na.
3: Little more back.
1: A ještě trošku víc
3: little
1: dozadu.
3: More.
1: Ještě dozadu.
3: You feel your muscles.
1: Abyste cítili svaly.
3: You start to shake.
1: Začínáte se třást.
3: The place where is the kidney also is shaking. Yes.
1: Je se to místo, go. Kde jsou ledviny, ano. A jdeme zpátky.
3: Here they said when is somebody living good, he is like a kidney in the fat. Yes?
1: Když
3: like a bubeguloju.
1: Říká se, že když někdo má takový jako dobrý život, pohodlný, takže má ledviny v tuku.
3: In fat. Yes, and here usually we don't have muscles.
1: A my tam většinou taky nemáme.
3: But when you are in this position, you feel
1: svaly.
3: That your all this area is little shaking, what means that is the weak muscles.
1: Když jste v té pozici, tak se vlastně chvějeme a z toho je vidět, že tam ty svaly máme oslabené.
3: Also, when we practice grounding, we said that is excellent for hip joints.
1: Když jsme cvičili mlýnek, tak jsme říkali, že to je výborné na kyčle.
3: But when we practice rolling,
1: ale když děláme veslování,
3: we have two movements. When we are down, head is down.
1: Když jdeme dolů, tak jde dolů i hlava.
3: When we are back, it is open.
1: A když jdeme nahoru, tak se hlava otvírá.
3: And on that way we are have influence on our thyroid gland.
1: A to má potom vliv účinky na naší štítnou žlázu.
3: After will be Jalandhar Bandha.
1: A pak je Jalandhar Bandha.
3: And Akash Mudra.
1: A Akash Mudra.
3: And same we are here.
1: A to samé vlastně děláme tady.
3: And we are not only strengthening the body, these core muscles.
1: Takže nejenom, že posilujeme svaly, tady ten core, ten hluboký stabilizační systém.
3: Also it's something like dynamical paschimottanasana.
1: Ale je to taková taky dynamická, trošku dynamická paschimottanasana.
3: But under the control, not ale with the
1: řízeně,
3: quick movements.
1: Ne nějakým trhavým pohybem.
3: And also we will have influence on our thyroid gland and Vishuddhi.
1: A máme účinky na štítnou žlázu a Vishuddhi.
3: Vishuddhi, Manipur, Muladhar also we will
1: Manipuru
3: feel.
1: Manipuru i Muladharu.
3: After this asana we will relax and try to feel what happens in our body.
1: Po cvičení se budeme uvolňovat a vnímat účinky.
3: I will practice with you.
1: Tak já budu cvičit s vámi.
3: Because you will tell that is easy to count.
1: Protože uvidíte, že se bude snadno počítat.
3: Relax. Inhale.
1: Uvolníme se nádech.
3: Up. And slowly exhale.
1: A pomalu výdech.
3: Two.
1: Dva.
3: Inhale.
1: Nádech.
3: And exhale.
1: Výdech.
3: You feel almost whole body.
1: A procítíte celé tělo.
3: Three.
1: Tři.
3: Exhale.
1: Výdech.
3: Four.
1: Čtyři.
3: Exhale.
1: Výdech.
3: Only through the nose we are breathing. Five.
1: Pět. Dýcháme nosem.
3: Exhale.
1: Výdech.
3: And now backward.
1: A teď na druhou stranu, opačném směru.
3: Inhale.
1: Nádech.
3: And exhale.
1: A výdech.
3: Two. Open palms.
1: Dva. Otevřeme dlaně.
3: Now close.
1: A teď zavřeme.
3: Exhale.
1: Výdech.
3: Three.
1: Tři.
3: Four. try more back.
1: Snažte se jít víc dozadu. 4.
3: And once more. 5.
1: Ještě jednou nádech.
3: Exhale.
1: A výdech.
3: And relax in Anandasana.
1: A uvolníme se v Anandasáně.
3: Just relax.
1: A jenom se uvolníme.
3: You need few seconds to little calm down.
1: Potřebujete jenom pár vteřin na to, abyste se sklidnili.

0: And now try to feel this area of thyroid gland.
1: A snažte se soustředit teď na vnímání té oblasti kolem štítné žlázy.
0: Do you feel something?
1: Cítíte tam něco?
0: It is some very nice gentle feeling in this thyroid.
1: Takový.
0: That is the circulation.
1: Příjemný, jemný pocit ve štítné žláze a to je ta cirkulace tam.
0: And that is there for balancing.
1: A to je, to nám umožňuje to vyrovnávání.
0: You feel your whole body, muscles, that is okay.
1: Samozřejmě cítíme celé tělo, všechny svaly.
0: But try to feel your abdomen.
1: Ale snažte se vnímat oblast břicha.
0: For everything we need strong fire, strong agni.
1: Protože na všechno vlastně potřebujeme silný oheň, silné agni.

0: Vyvil do Marčary.
1: Uděláme si Marčary.
0: Few days ago we practiced also Marjari with Vishwaguruji.
1: Před pár dny jsme cvičili Marjari s Vishwagurujim.
0: And we will do on that way.
1: A uděláme to stejně.
0: Inhale, we will go up.
1: Nádech nahoru.
0: Exhale.
1: Výdech dolů.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Tři.
1: Čtyři. Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Now we will look in front of. No, we will not go up.
1: Nepůjdeme nahoru. Díváme se dopředu.
0: And your foot is going up.
1: Look in front of you. A pokrčíme si nohy v kolenou a chodidla jsou nahoře.
0: And right side, exhale.
1: Doprava s výdechem.
0: And above shoulder, look to your foot.
1: Přes rameno se podíváme na chodidla.
0: Inhale.
1: Nádech doprostřed.
0: And exhale on other side.
1: A výdech na druhou
0: but
1: stranu.
0: But not under your shoulder, but above your shoulder.
1: Čili nedíváme se na ty nohy pod ramenem, ale přes rameno, nad ramenem.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Three. Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Slowly down, exhale.
1: Pomalu dolů.
0: Inhale.
1: S výdechem nádech
0: and
1: nahoru.
0: And slowly sit, exhale.
1: A s výdechem si sedneme.
0: And now we will relax in the Shashankasana.
1: A teď se uvolníme v Shashankasáně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly go down.
1: A pomalu jdeme.
0: With exhalation. Try to sit on your heels.
1: Snažte se sedět na patách.
0: Also try that your knees is not separate.
1: Snažte se, aby kolena byly u sebe.
0: During the pregnancy, it is the different.
1: Ale samozřejmě třeba v těhotenství to tak neplatí.
0: But now we will have more massage of the abdomen.
1: Ale když jsou nohy u sebe, tak je to větší masáž břicha.
0: Feel the stretching of your spinal muscles.
1: Procítíte, jak se protahují svaly kolem páteře.
0: Relax your head.
1: Uvolněte si hlavu.
0: If you have high blood pressure,
1: pokud máte vysoký tlak,
0: or you had a stroke,
1: anebo jste po mrtvičce,
0: be aware and feel your body.
1: Tak buďte bdělí a vnímejte své tělo.
0: If you feel some pressure in your head, in the ears, or if you have a high eye pressure, tak be gentle with the body.
1: Pokud třeba cítíte nějaký tlak v hlavě, nebo v uších, nebo pokud máte vysoký nitrooční tlak, tak buďte jemní na své tělo.
0: And we will slowly go up, inhale.
1: A pomaličku půjdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Breathe in this position.
1: A dýcháme v pozici.

0: And now we will slowly continue with the second level.
1: A teď budeme pomalu pokračovat s druhým dílem.
0: Slowly stand up.
1: Pomalu si stoupneme.
0: Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: Is excellent for shoulders.
1: Je skvělá na ramena.
0: For muscles, back muscles.
1: Na zádové svaly.
0: And also if you have some problem with the connection ribs and spinal column.
1: A taky pokud máte nějaké problémy s tím napojením žeber na páteř.
0: First we will go together and after it is depending on your breathing.
1: Tak nejdřív budeme cvičit společně a potom budete cvičit podle svého dechu.
0: Nice. Inhale.
1: Nádech.
0: And open your palms up.
1: Dlaně nahoru.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Up, up and stretch up.
1: Nahoru, vytáhneme se nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Deeper inhalation, palm down and exhale.
1: Hlubší nádech, dlaně dolů a výdech.
0: And continue in your own rhythm.
1: A pokračujte v rytmu svého dechu.

0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Now we will do Meru Prishtasan.
1: Teď uděláme Meru Prishtasan.
0: Please sit in Vajrasana or any position.
1: Prosím,
0: I will little show.
1: Sedněte si do Vajrasany nebo do jiné pozice.
0: When you do this asana,
1: když cvičíte tuhle
0: separate
1: asanu,
0: your legs,
1: tak jsou nohy daleko od sebe.
0: And few things is important.
1: Několik bodů je důležitých.
0: First, that your pelvis is not going back.
1: Tak jedna věc je, abyste takhle neohýbali pánev, takže.
0: But try good position of your pelvis.
1: Ale snažte se jí mít ve správné pozici.
0: Second thing, try that your pelvis remain in this position.
1: A snažte se, aby pánev zůstala v té pozici.
0: If you do this.
1: Protože když budete dělat tohle.
0: Oh, I am doing so much.
1: A budete si říkat,
0: but actually you are not doing anything.
1: Tak ve skutečnosti nic neděláte.
0: Going with your pelvis.
1: Protože ten pohyb dělá pánev.
0: And movements with the pelvis is not important.
1: A pohybování pánví není.
0: Sometimes it's even a problem.
1: A někdy to
0: when you move
1: problém, protože
0: pelvis,
1: takhle pohnete.
0: You may feel here inner part of your knee.
1: Tak tady možná vnímáte tu vnitřní stranu
0: kolene. And especially if you do on the way. On this way.
1: A zvlášť, když to děláte.
0: Even glasses is falling down.
1: Prudce, tak vám jednak spadnou brýle.
0: Also, this asana is in Shang Prakshalan Kriya.
1: A taky je to asana, která je v Shang Prakshalanové Kriya.
0: And if you do with the first you will injure your low back.
1: Cvičit takhle, tak jednak si můžete zranit v oblasti beder.
0: And second thing, your intestine will be in the stress.
1: A střeva budou ve stresu.
0: And what your intestine need when you practice Shang Prakshalan Kriya.
1: A vy přitom při Shang Prakshalana Kriya, co potřebujete pro střeva?
0: In Hatha Yoga Pradipika is also one shloka, and inside, drink a lot of water in the short period of time and be in the good society.
1: Tak tam v té sloce, která je o Shang Prakshalani, se říká, že máte vypít hodně vody za krátkou dobu a být v dobré společnosti.
0: What means not in the stress?
1: To znamená,
0: he already went to the toilet.
1: Nebýt ve stresu a třeba
0: I'm not going. He's twice to go to the toilet. I am not.
1: Dvakrát a ještě nebyl.
0: And you are in the stress.
1: A už jste ve stresu.
0: Your intestine is completely in the knot.
1: Střeva budou úplně zablokovaná.
0: And stop everything.
1: A všechno skončí.
0: You need to relax your belly.
1: Musíte si to břicho uvolnit.
0: Because of that, ladies who are practicing the belly dance.
1: A proto ženy, které dělají břišní tanec,
0: make Shang Prakshalan in the short time.
1: Tak jim ta Shang Prakshalana jde velice.

0: to snadno.
1: Because they know how to relax this area.
0: Protože umějí tu oblast hezky uvolnit.
1: And make nice movement without quick sharp contraction.
0: A dělat hezký pohyb bez toho, bez té velké kontrakce.
1: Also not doing to.
0: Ale zároveň to necvičit ani takhle.
1: Try to make strong but soft.
0: Snažte se pevně, ale jemně.
1: First we will go on the left side.
0: Takže nejdřív to budeme cvičit doleva.
1: Here is inhale.
0: Takže nádech.
1: Very important your pelvis.
0: Teď je důležitá ta pánev.
1: Hip joints without movements. This pelvis.
0: Kyčle se nehýbou.
1: And movements will make exhalation.
0: Ten pohyb vám zajistí ten výdech.
1: Because you are relaxed.
0: Protože břicho je uvolněné.
1: Not with the 2 days ago we practiced Agnisar Kriya.
0: Předevčírem jsme cvičili Agnisara Kriyu.
1: And one lady came and said, after that I have nausea for vomiting.
0: A jedna paní za mnou pak přišla a říkala, že po tom cvičení se jí bylo na zvracení.
1: Yes, because she was practicing with the muscles.
0: No, protože cvičila vlastně svaly.
1: And that is the movements of the dog when want to vomitate.
0: A to je vlastně pohyb psa, který chce zvracet.
1: Pumping. Jo, and immediately you feel pumpa. Nausea and that you, if you have water inside, that you will vomiting.
0: A pokud máte v sobě nějakou vodu, něčeho jste se napili, tak máte potřebu pak zvracet.
1: Now we will do together. Stand
0: up. A teď si to zacvičíme společně, takže
1: nice, relax your abdomen.
0: Hezky si uvolněte.
1: Pelvis without movements.
0: Břicho, pánev se nehýbe.
1: In the good position of pelvis.
0: A je ve správné.
1: Not too short quick movements because you will also injure your low back.
0: A neděláme žádné rychlé prudké pohyby, protože bychom si poškodili dolní část zadku.
1: And yes, one thing more.
0: A ještě jedna důležitá.
1: Usually is visible on yoga class this.
0: Často je vidět tohle v kurzech.
1: That people want to go. No, this down.
0: Je to takhle dolů.
1: Parallel with the floor.
0: Dopředu vodorovně.
1: Up.
0: A nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Now we will go together on the left side.
0: Takže společně doleva.
1: I will go also on my right, your left.
0: Já půjdu jakoby doprava, ale z vašeho pohledu doleva.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: One.
0: Jedna.
1: Two,
0: dva,
1: three, four,
0: čtyři,
1: five,
0: pět,
1: six,
0: šest,
1: seven,
0: sedm,
1: eight,
0: osm,
1: nine,
0: devět,
1: ten,
0: deset,
1: down,
0: dolů,
1: in the middle,
0: doprostřed,
1: inhale,
0: nahoru nádech,
1: and exhale,
0: a výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: One.
0: Jedna.
1: Two.
0: Dva.
1: Three.
0: Tři.
1: Four.
0: Čtyři.
1: Five.
0: Pět.
1: Six.
0: Šest.
1: Seven.
0: Sedm.
1: Eight.
0: Osm.
1: Nine.
0: Devět.
1: Ten.
0: Deset.
1: Down.
0: Dolů.
1: In the middle.
0: Doprostřed.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And try to feel your intestine now.
0: A snažte se teď vnímat střeva.
1: And one round more.
0: A ještě jedno kolo.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: One.
0: Jedna.
1: Two.
0: Dva.
1: Three.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: 9, 10,
1: down,
0: dolů,
1: in the middle,
0: doprostřed,
1: inhale,
0: nádech,
1: and exhale,
0: a výdech.
1: Inhale,
0: nádech,
1: one,
0: jedna,
1: two,
0: dva,
1: three, four,
0: čtyři,
1: five,
0: pět,
1: six,
0: šest,
1: seven, 8, 8 9,
0: 9,
1: 10,
0: 10
1: down,
0: dolů,
1: middle,
0: doprostřed,
1: inhale,
0: nádech,
1: and exhale,
0: a výdech.
1: And Anandasana, relax.
0: A Anandasana, uvolníme se.
1: And now feel your abdomen, feel your low back.
0: Vnímejte břicho, bedra, bederní oblast.
1: Be aware of your breathing.
0: Buďte si vědomi svého dechu.

0: Once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And slowly stand up.
1: Pomalu.
0: Again, left side and slowly stand up.
1: Levý bok a pomalu
0: sit. Because another asana, sorry, it's my mistake.
1: Takže nejdřív ještě seďte a já vám ukážu.
0: Kati Chakrasana, same. Separate your legs.
1: Takže zase široký stoj rozkročný.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: We will interlock our fingers.
1: Propleteme prsty.
0: And we will all the time look to our palms.
1: A stále se díváme do dlaní.
0: It will be inhale.
1: Nádech.
0: Slowly look to your palms.
1: Pomalu a díváme se do dlaní.
0: And up.
1: Vytočíme je nahoru. Protáhneme se.
0: After that will be exhalation.
1: Potom výdech.
0: Parallel with the floor and you are looking to your
1: a díváme se nails. Na ty prsty, na nechty.
0: On the left side, inhale.
1: Výdech. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Stretch.
1: Vytáhnout.
0: And exhale.
1: Přetočit a
0: also
1: výdech.
0: All the time observe you.
1: A stále pozorně.
0: On other side will be also inhale.
1: Na druhou stranu nádech.
0: Stretch.
1: Vytáhnout se.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: It's important not
1: je důležité to necvičit takhle.
0: On some no, try to be.
1: Ne, snažíme se mít
0: this way.
1: Záda rovně a narovnanou hlavu.
0: That is important for this part. Also you will feel legs. If you have problem with your knees, do not your leg is straight, but not lock. Never go with your knee too much back.
1: Takže je to
0: that is very important.
1: Je to důležité pro dolní část zad a taky je důležité, abychom si měli nohy rovně, ale ne zamknuté
0: nice for breathing. Now we will all together.
1: Tak teď společně.
0: Two rounds is okay.
1: Dvě kola, souhlasíte?
0: Okay.
1: Dobře.
0: Relax first.
1: Uvolníme se.
0: You know what you will do.
1: Víte, co budeme cvičit?
0: Interlock your fingers.
1: Propleteme prsty.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And in the end stretch more.
1: Ještě
0: palm to the floor.
1: Protáhneme
0: seal.
1: Dlaně nahoru.
0: Exhale down.
1: Výdech dolů.
0: Parallel with the floor.
1: Trup vodorovně.
0: Left inhale.
1: Doleva nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: Stretch up and exhale.
1: A výdech.
0: Down. Same way. Relax. Interlock.
1: Proplést prsty.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Stretch up.
1: Vytáhnout
0: upper arms is pressing your ears and now exhale from the hip joints.
1: Takže se dotýkají uší, výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale in the middle.
1: Nádech doprostřed.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And one round more.
1: Tak ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale down.
1: Výdech dolů.
0: Try to look to your hands. Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: A ještě jedno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Imagine that you are table.
1: Představte si, že jste stůl.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And again Anandasana.
1: A zase Anandasana.
0: And relax.
1: A uvolníme se.

0: Once deep inhale and with exhalation try to relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem se snažíme uvolnit celé tělo.
0: In the beginning we need more time for relaxation.
1: Na začátku potřebujeme na relaxaci víc času.
0: When we practice every day, we need maybe 1-2 inhalation, exhalation, and immediately we will feel that we are completely relaxed.
1: Ale když to budete cvičit pravidelně, tak třeba na 1-2 nádechy, výdechy už se úplně uvolníte.
0: And now try to observe your body.
1: A teď se snažíme pozorovat své tělo.
0: First, we feel some flowing in the body.
1: Cítíme nějaký, jak nám něco proudí tělem.
0: Circulation.
1: Můžeme tomu říkat oběh, cirkulace.
0: We are aware how is now breathing.
1: Buďte si vědomi, jak teď dýcháte.
0: But also you may feel some part of the body.
1: Ale možná vnímáte i nějakou konkrétní část těla.
0: You don't need to learn by heart for what is which asana.
1: Nemusíte se učit nazpaměť, na co je jaká asana.
0: But observe your body.
1: Ale spíš pozorujte své tělo.
0: What happens in the body, which part of body you feel?
1: Co se kde v těle děje, kde to vnímáte?
0: And with every year of practicing, you will feel and understand little deeper each asana, each movement.
1: A s každým rokem cvičení budete trošku víc do hloubky chápat, jaké jsou účinky těch jednotlivých asán.
0: The worst thing is when we said I know everything all. Everything I know already. I practice 3 months this asana.
1: To nejhorší, co se může stát, je, že budete mít pocit, že už všechno víte, že všechno znáte. Tuhle asánu už cvičím 3 měsíce.
0: Everything is same.
1: Je to furt stejné.
0: I hear already this from Vishwaguruji.
1: To už jsem slyšel od Vishwagurujiho.
0: I read this already in the book.
1: To už jsem četl někde v knížce.
0: That is our end.
1: Tak to je náš konec.
0: If we are practice, we will found in the same story, in the same asana, completely new field, new dimension.
1: Když budete sami cvičit, tak v tom každém tom příběhu, v každé té informaci budete nacházet nové a nové dimenze.
0: And one asana more.
1: Tak a ještě jednu asánu.
0: Slowly sit.
1: Pomalu si sedneme.
0: Turn to Vishwaguruji.
1: Otočíme se k Vishwagurujimu.
0: And we will finish. Hari Om.
1: A dokončíme. Hari Om.

0: Alakpuri ji Siddh Peeth Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuri ji Siddh Peeth Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu ji a Dev Puri ji jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další
0: řekne. I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: And between the First World War
1: po první světové válce
0: and Second World War.
1: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
0: We didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people, even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: when we went for shopping or something,
1: když jsme šli nakupovat nebo někam,
0: she said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take
1: berte
0: as to. Much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today is beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people, they want to say, no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím
0: všechno. I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120?
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají.
0: And Adi Guru Shankaracharya's monastery,
1: je tam,
0: ashram.
1: Je tam ashram.

0: So one day, in the forest, there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very. Viveka, full of vivek.
1: Měl viveku, byl plný viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů v bočích tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je to jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel.
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?

0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeters wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, a tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: At the blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: Kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the...
0: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big, big tree.
0: A ten mohutný, mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
0: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cutted your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
0: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with X.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And joined with the X.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly.
0: A podobně.
1: You come to achievement.
0: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
0: Skrze svou sadhanu.
1: Many, many years.
0: Mnoho, mnoho let.
1: But be careful.
0: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: or destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so That's called blackmailing.
0: Tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nain bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: A to je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: Eh? No. Yeah. But when many are okay, but still is it love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva. Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G O D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual.
0: A tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte se dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the Rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty Rakshasové přišli.
1: Exactly like Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was Rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl Rakshasa.
1: Night he becomes a Rakshasa.
0: V noci se stal Rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale Rakshasa mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that Rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového Rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that Rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový Rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelný.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí, musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl napůl člověka.
1: Half fish,
0: na půl ryba,
1: and half human,
0: a na půl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the rakshasas will be happy.
0: Ani boho, ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? a beautiful,
0: překrásná,
1: attractive,
0: atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: A on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A potom, a už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž. Yeah.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to
1: železo. And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Ne, nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermo for thermos. Vyrobili
0: ty termosky.
1: And they had to have the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And did give it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové
1: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chipped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava a usekl mu, jeho hlava upadla byla, usekl mu hlavu.
1: The Rakshasa said.
0: A Rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakhi Vishnu. You cannot kill me.
0: Ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl,
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang.
1: Then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako kousne jedovatý had.
1: And that is a poisonous snake. Only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: O my mind.
1: O má mysli.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said, no, completely half-half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santoš.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15, ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. For 10, 20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál. Ten
0: and you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: खाने की।
1: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
2: ता चेस्टा ये वेलिसे उसका,
1: दिस साइड इज कुशंगा,
2: na téhle straně je kusang,
1: this side is the enemy,
2: na téhle straně jsou nepřátelé,
1: it's very narrow,
2: ta stezka je velice úzká,
1: this side is rakshasa,
2: na téhle straně jsou rakshasové,
1: this side is the wild animals,
2: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kaliuze, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will many, they will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what even more dangerous?
2: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
1: We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
2: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
2: Támhle to, tohle to.
1: But मुट्ठी बंद कर आया और हाथ खुले जाया. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevři.
1: Show me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe,
2: když jsem poprvé přijel do Evropy,
1: and then it was, I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was fall down.
2: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she was died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji in her room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývá.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty, že mě budeš učit?
1: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
2: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there's no national.
2: A dneska už to není.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: a Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s mámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 m.
1: And 3.5 meters long.
2: 3,5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 m široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people they chopped some trees branches.
2: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
1: So, Mataji said, I said, when is it bailed? She said, now it will be, you can listen.
2: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš jí poslechnout.
1: I opened the door.
2: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
2: A měl jsem
1: jenom
2: ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
2: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
2: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was a pst.
2: A během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
2: railing.
1: Eh?
2: Railing.
1: Yeah, railing.
2: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
2: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
2: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
2: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
2: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
2: A tak zavřela ty dveře.
1: So slippery.
2: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
2: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Spánek. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapuriji's.
1: A my známe Devapuriji's.
0: We saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devapuriji's Gufa 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích, ta Devapuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was the Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapuriji's Gufa.
1: A za tři dny půjdou k Devapuriji's Gufa.
0: And there is someone here who was in Devapuriji's Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl, Devapuriji's Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside.
1: Bydlím,
3: so I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem
3: so
1: každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountain so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good
3: really
0: idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay, sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapuriji Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devapuriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Devapuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně jako, že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapurijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Shastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavený, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam sepan. Adiós. So, what I want to tell,
1: co vám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: Ale my víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a.
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times, dvakrát, or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deep Nand Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just ask who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary, books was how many thousands, and in Christmas day, 1 week or 10, for 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said,

0: they had their book, Yoga and Daily Life, in Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji'ho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language,
1: kolik knih v
0: Němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohleto.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává si tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore, yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denní životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality, it's only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A tak je mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What do they call the Shilab dance?
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Did not clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak

0: try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak, když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky,
0: so therefore Mahaprabhuji said in his Vijnandip Gita,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve své Vijnandip Gita,
0: from there you go away,
1: odkud jdete pryč,
0: if you cannot, then close your ears,
1: pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah, or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga, that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch jen stále méně a méně.
0: And there many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancovali, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: but
1: velký.
0: Are not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom být pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku.
1: Hari Om. Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many things.
1: Mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa,
1: ten rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.

0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to stejně.
0: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hoshiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thagon ki, thagti hai dam pila ke. So this I will Asalaram ji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning 3:30.
1: Tohle to Asalaram ji bhajan velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Sedni si.
0: Mala pero. Meditate. Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend,
1: o můj příteli,
0: be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai thagon ki. This city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke. With alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhansa Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great. Holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
1: Žák Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: A na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Sri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: Mind and not pranam sa blavr guru dev, his holiness Vishwa Guru Mahamudeshwar Maheshwaranand Purji.
1: Mé pokorné pranám jeho svatosti našemu guruovi Sri Swami Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here and Hari Om and good morning to all of you who are watching through webcast and who are present here.
1: A om namo narayam všem sannyasinům a dobrý den vám všem, kteří nás sledujete skrze přenos a kteří jste tady.
0: How is your morning going so far?
1: Jak zatím se vám dařilo dopoledne?
0: Good.
1: Dobře.
0: Very good. Now it will be becoming better.
1: Tak teď to bude ještě lepší.
0: Gurudev makes us practice all four paths of yoga.
1: Gurudev nám dává ke cvičení všechny čtyři cesty jógy.
0: Because balance is very important.
1: Protože rovnováha je velmi důležitá.
0: Balance in life.
1: Rovnováha v životě.
0: Balance in our spiritual journey.
1: Naší duchovní cestě.
0: Without bhakti, if it's only jnana yoga, then we become very.
1: Když je to jenom bez bhakti, jenom jnana yoga, tak se staneme velmi
0: dry.
1: Suší.
0: Sushila, where is she? And without karma yoga, bhakti yoga becomes.
1: A bez karma yogi, bhakti yoga se stane.
0: They're all interlinked to each other. You need one for supporting the other.
1: Všechny jsou propojené. Potřebujeme jednu, aby podpořila druhou.
0: And Gurudev says, "I give you all."
1: A Gurudev říká, dávám ti to všechno.
0: We read the scriptures, we read the books, we learn things, then we are doing jnana yoga.
1: Když čteme knihy, čteme svatá písma, učíme se z nich, tak tím děláme jnana jogu.
0: We are beautifully coming here, enjoying satsangs, enjoying bhajans, enjoying ourselves, then we are in bhakti yoga.
1: A přicházíme a radujeme se tady na satsangu, radujeme se tady i sami a to děláme bhakti jogu.
0: We do our mala, we go for our kriya anushtan, we do our sadhana, that is kriya yoga.
1: A děláme svoji málu, chodíme na anuštánu, cvičíme, to je naše kriya yoga.
0: And then we help in the kitchen, we help here, we do this, we do that, that's karma yoga.
1: No a potom pomáháme v kuchyni, pomáháme tady, pomáháme tam a to je karma yoga.
0: But as I said earlier, intentions are very important.
1: Ale jak jsem říkal dříve, ten záměr je velmi důležitý.
0: If something is done without any expectations, when something is done with the purity of heart, with the vision of seva, but which seva?
1: A pokud se něco dělá bez sobeckého záměru, jenom s pocitem služby, ale co je to ta služba?
0: Two types of seva, which ones?
1: Jsou to dva druhy sévy, ale které?
0: Anyone?
1: Kdokoliv?
0: Sakam and nishkam.
1: Sakam and nishka.
0: It's an interactive satsang with me, so you are allowed to speak, laugh. Dance, whatever you want.
1: Je to interaktivní satsang, tak můžete se mnou mluvit, můžete se smát, můžete tancovat, cokoliv.
0: So sakam and nishkam.
1: Takže sakam a nishkam.
0: If it's done with some expectations that we are expecting that we will receive some recognition, that we will receive something in return, that's sakam.
1: Pokud to děláme s nějakým očekáváním, že něco za to získáme, nějaké uznání nebo něco naspět, tak to je sakam.
0: But when we do seva with knowing that we don't need anything in return, we have everything that we need.
1: A pokud děláme službu s tím, že nepotřebujeme nic nazpět, že máme všechno, co potřebujeme.
0: And we don't do that seva because someone is watching or we are trying to impress someone or we are trying to prove ourselves that how devoted we are.
1: A neděláme tu sévu jenom proto, že nás někdo sleduje, že si chceme dokázat sobě nebo ostatním, jak jsme na tom dobře.
0: But we do it because we have that wish to serve, we have that wish to help each other, we have the wish to help the community.
1: Ale protože máme to přání sloužit, máme to přání pomáhat, pomáhat komunitě ostatním.
0: Because as soon as there is some expectations, as soon as there is something that we are longing that we will get in return, that is not pure seva.
1: Protože jakmile je tam nějaké očekávání, že se něco dostane, něco za to chceme, tak už to není čistá seva.
0: Because seva, come, work, do seva without receiving or without even having the feeling that we will get something.
1: Protože seva je právě to, že ani nemáme pocit, že bychom něco za to měli získat zpět.
0: In Hindi, a means come and shram means work.
1: V hinčině a znamená přijď a shram znamená pracuj.
0: So a plus shram becomes ashram.
1: Takže a shram znamená ashram.
0: So ashram is not only that we sit in a meditative state and work innerly, but we work by doing karma yogas, which is destroying many inner enemies of ours.
1: A tak v ashramu není o tom jenom o té vnitřní práci skrze meditaci, ale pracujeme tam i a tím ničíme mnoho těch vnitřních nepřátel.
0: How many of you were in Jhadan in the old starting beginning days before Jhadan was even built at near the Maharudra Yagya times?
1: Kdo z vás jste byli v Jhadanu za těch starých časů, ještě než se vůbec začal stavět samotný ášram, když proběhla ta Maharudra Yagya?
0: One only?
1: Jenom jeden?
0: Two, three, okay, few of you.
1: Tak pár z vás tam bylo.
0: So at that time no toilets, no rooms,
1: nebyly
0: nothing.
1: Tam ani záchody, ani pokoje, nic.
0: Then slowly Gurudev built the oasis which we are living in.
1: A pomaličku Gurudev vybudoval tu oázu, ve které žijeme.
0: But I remember you used to come to Jhadan and we need karma yoga and first karma yoga usually was cleaning toilets.
1: A já vím, že když jste přijížděli do ashramu, bylo potřeba do Jhadanu karma yogu, tak první karma yoga bylo čištění záchodů.
0: Then we think, why is Gurudev torturing us with this?
1: A my jsme si říkali, proč nás tím Gurudev mučí?
0: We came not for vacation, okay, but we came to relax and to not work because we were working all the time in Europe.
1: A my jsme tam přijeli možná ne na dovolenou, ale odpočinout si, ne za prací, protože jsme pracovali celý rok v Evropě.
0: And the best part is in the real world, you work and you get paid.
1: A nejlepší, když ve vnějším světě pracujete, tak jste za to zaplacení.
0: Then the feeling comes inside and here is the opposite.
1: A tam přijde ten pocit, tady je to obráceně.
0: Here we pay and we clean toilets.
1: My si tady zaplatíme a ještě čistíme záchody.
0: That's right.
1: Je to tak.
0: But why is it so?
1: Ale proč je to tak?
0: Because we always fear of our image of ourselves.
1: Protože vždycky máme jako obavu o ten svůj obraz, o ten svůj vlastní obraz.
0: This is not my standard.
1: Jak vypadáme, tohle není podle mých standardů.
0: I'm much higher than this.
1: Já jsem daleko vyšší, rozvinutější než tohle.
0: Why should I do this?
1: Proč bych měl tohle dělat?
0: Exactly the reason why we should.
1: A to je přesně ten důvod proč.
0: To let go of our ego.
1: Abychom nechali opustili naš svoje ego.
0: To realize that this one who is cleaning the bathroom is not the real me.
1: Abychom nám došlo, že ten, kdo myl tu koupelnu, není to skutečné já.
0: The real me is that Atman, the one who is observing, not the one who is doing.
1: Skutečné já je Atman, ten, který to pozoruje, ne ten, který činí, dělá.
0: And when we do something which we believe that is lower than our standards, it crushes those inner enemies.
1: A když děláme něco, co je pod naši úroveň, tak tím vlastně drtíme ty vnitřní nepřátele.
0: The other reason why we do karma yoga is because we live as a community, as a family.
1: A další důvod, proč děláme karma yogu, je proto, protože žijeme jako komunita, jako rodina.
0: And in a family, in a community, you stick by each other, you help each other, you support each other, you are there for each other.
1: A v komunitě, v rodině také fungujete, takže si navzájem pomáháte, jste tu jeden pro druhého, navzájem se podporujete.
0: You help each other in your ups and in your downs.
1: Pomáháte si, když jste na tom dobře, pomáháte si na tom, když jste na tom špatně.
0: And same in your house if you see that there are dishes which are undone.
1: A stejně tak doma, když vidíte, že je neumyté nádobí,
0: we want to help.
1: Tak chceme pomoct.
0: So same goes for the ashram.
1: A stejné je to i v ashramu.
0: In the ashram there are so many things that we can do.
1: V ashramu je tolik věcí, které můžeme udělat.
0: And if you want to take it in Paraseva, that we are doing it for the coming generation or for us who will repeatedly come again and again, or if you want to feel happy, do it for yourself because you are the ones who are going to live in here.
1: A když to chcete pomoct jako Paraseva, tak to vlastně děláte pro ty budoucí generace, pro ty, kdo sem přijdou v budoucnu a budou sem chodit dál, a nebo to dělejte prostě pro sebe, že tím zlepšujete to prostředí pro vás samotné.
0: But that intention is very important.
1: Ale ten záměr je velmi důležitý.
0: The awareness of the mind is important.
1: Ta bdělost mysli je důležitá.
0: That we are aware that we are doing karma yoga, that we are aware that we are working and for what goal are we working?
1: To vědomí, že děláme karma yoga, že pracujeme a za jakým cílem pracujeme.
0: Not to get something in return.
1: Ne, abychom získali něco nazpět.
0: But to give something.
1: Ale abychom něco dali.
0: To give our services, to give our self, tanna mana dhana arpana karu. I offer my body, I offer everything to you.
1: Abychom to dělali s pocitem, že všechno ti obětuji, své tělo, všechno ti nabízím.
0: So without wasting any time.
1: Tak už nebudeme plýtvat časem.
0: You just managed to finally relax yourself here.
1: Konečně jste se tady uvolnili, usadili.
0: And that's the exact time when to stir the pot.
1: A to je přesně ten okamžik, kdy zamícháme v tom hrnci.
0: I learned it from the best.
1: To jsem se naučil u nejlepších.
0: So we will start our walk.
1: Tak začneme tou svojí procházkou.
0: This time it's not the bricks, it's something else.
1: Dneska to nejsou cihly, je to něco jiného.
0: But same place.
1: Ale stejné místo.
0: Then we continue in the back, we walk here.
1: A pak půjdeme zadem a půjdeme sem.
0: Then from the last karma yoga we have a lot of grass still lying on the garden.
1: A z poslední karma yoga ještě tam mnoho trávy, co leží v té zahradě.
0: So we will lift that up and burn it to where we have to put it.
1: A takže to pozbíráme a dáme to na hromadu.
0: And then at last we walk and come back here at Tilak Friendly.
1: A nakonec přijdeme až sem zpátky do Tilak Friendly.
0: And we have ice cream because I can't eat anything else.
1: A dáme si zmrzlinu, protože nic jiného nemůžu jíst.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahimahisha gaurammane bihoshuvamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om Sh

nemůžete pracovat, tak přesto přijďte nás podpořit. Budeme tam všichni, aspoň nás podpořte tím, že budete zpívat bhajany i vysílat pozitivní energie, tak půjdeme všichni. A kdo nemůže pracovat, tak se do toho nemusí nutit.

0: ओम शल भुर्ज महादेव की जय। देवादिदेवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalesha Maheshwaranand Puriji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, s vámi mu Maheshwarananda Jimu.
0: Om namo narayan to Mahamandalesha Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om namo narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurji Mu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But

0: So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kež jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if Out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, yeah, manushya jivan bada anamol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday. Going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one, is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ramakrishna se kona bade usnevi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went hrrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he is agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलकपुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurjiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's holy lotus feet.
1: Moje úcta svatým Vishvagurujiho lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati ji.
1: Náš pilíři ášramu s vámi Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciple, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpit Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhpit Parampara and as well from Vishu Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishvagurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhpit Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhpit Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishu Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishvagurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishu Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishvagurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishu Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishvagurují někdy dal za úkol, abych se postaral o Avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All

0: people was Kumbh Mela, our ashram, no, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbh Mele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o Svámího Avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak
0: I'm
1: třeba...
0: very clear, transparent, crystal, clear, clear, what called transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwaguruji nebude šťastný.
0: Vishwaguruji called me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishwaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the, my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday the cake my life I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tu halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishwaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishwagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishwaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishwaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishwagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishwaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishwagurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.

0: Vyšvagrudží je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vyšvagrudží pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
1: And this is blessing Vyšvagrudží.
0: A to je díky Vyšvagrudžího požehnání.
1: So thanks all of you once again.
0: Takže znovu děkuju vám všem.
1: This is great day.
0: Je to veliký den.
1: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
0: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
1: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
0: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
1: On the 8th, I think of Swami Avatar Puriji came to India.
0: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
1: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
0: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
1: So ashram organizers have double duty than normal people.
0: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
1: So myself and Avatar Puriji was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
0: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ášramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
1: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
0: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
1: Avatar Puriji, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
0: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puriji říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
1: So we went to Jodhpur morning.
0: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
1: By car.
0: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
1: And 3 o'clock in the aeroplane.
0: Ve 3 hodiny do letadla.
1: Air came 4 o'clock in the Delhi.
0: Ve 4 jsme byli v Delhi.
1: 3-4 hours we was there.
0: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
1: 9 o'clock in aeroplane.
0: V 9 hodin zase v letadle.
1: And we went to their Abu Dhabi.
0: A mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
1: The time zone is different. I don't know what time was there.
0: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
1: 2 hours less than from here, Czech Republic.
0: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
1: And from there we have to fly to Vienna.
0: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
1: So we came to Vienna at 6:30.
0: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
1: 7 o'clock or 7:30 ashram.
0: V 7:30 jsme byli v ashramu.
1: From there 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
0: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
1: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
0: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
1: So we are here with you. All of you.
0: Ak bychom byli s vámi se všemi.
1: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
0: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
1: So our Gurudev is blessing and his guidance with us. So we are moving in the boat.
0: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
1: One good singer in India, he sang.
0: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
1: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके।

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená daya je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना, मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति, आवर एडोरेशन, आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स.
1: Přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: Soje hue bhagyon ko jaga dena, o Gurudev, please wake up our destiny.
1: Prosím, Gurudeve, probuď nás k našemu osudu.
0: Meri nav bhavar dole, as Avatar Puriji mentioning, meri nav means my boat is in the ocean. And moving with the ocean waves up and down, moving.
1: Jak to Avatar Puriji zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev, pára laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So it's, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand,
1: nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím,
0: spojte
1: ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba půjde k vesmírnému světlu a posílí

0: श्री अलक पुरुषा महादेवा की, श्रीदेव पुरुषा महादेवा की, श्री दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।
1: Thank you, Guruji, for this opportunity to be included. And as Guruji said, that we are blessed, and we are basically we don't decide; it gets decided. And this is absolutely true by my experience.
2: And děkuji Vishvagurujimu, že mi dal tu příležitost, že nás že mě jako zahrnul mezi vás, a je to přesně tak, jak říkal, že my to vlastně nerozhodujeme, ono se to rozhoduje za nás.
1: So I'm just I would like to sing a bhajan which is asking guru to
2: A tak bych ráda zaspívala bhajan, který je takovou prosbou guruovi.
1: To give us enough strength so that we follow always the path of goodness and whatever guru taught us.
2: Aby nám dal dostatek síly k tomu, abychom mohli vždy kráčet tou jeho cestou, cestou dobra.
1: Give us so much of strength and wisdom to follow the path and should not make any mistake, even by mistake.
2: Abychom mohli kráčet tou jeho cestou a abychom nedělali chyby, ani neúmyslné chyby.
1: We should always be conscious of what we are able to contribute to any system we are a part of and how that system becomes beautiful because of us, our existence.
2: Měli bychom si uvědomovat, nebo být vědomi, jak můžeme zlepšit ten systém, kterého jsme součástí, tak aby to byl dobrý systém.
1: Yeah, so with your permission, Guruji.
2: Takže s vaším svolením, Guruji.
1: This is in Hindi, but since you know the meanings now.
2: Je to v hinštině, ale vy teď víte, jaký to má význam, ten bhajan.

0: हिंदु धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी सतगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddha Beat Parampara.
1: Pozdrav Shri Alakpurji Siddha Beat Parampara.
0: My dhanvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guruji.
1: A mé pokorné pranám Vishwa Gurujimu, našemu svatému Guruovi.
0: Om namo narayan to all the sannyasis.
1: Om namo narayan všem sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete přes webcast.
0: Beautiful evening here in Strilki.
1: Ve Střílkách máme krásný večer, nádherný večer.
0: Tattvamasi. That's what we are going to talk about today.
1: Dnes budeme mluvit o tatvam asi.
0: Tat means that. Tvam means you, means all of us.
1: Tat
0: and
1: znamená,
0: asi means is or are.
1: Tat znamená toto, tvam znamená ty, nebo vy, nebo my všichni, a asi ty jsme.
0: That atma, that is immortal.
1: Atma je nesmrtelné.
0: That is not something that can perish, that can die, that can go.
1: Atma nemůže zaniknout, neumírá.
0: Same as the love and as the presence of Gurudev is everlasting.
1: Stejně jako láska a přítomnost Gurudeva je na věky.
0: Same our atma, that will also not go.
1: A i naše atma je také věčné.
0: How many of you remember the story of Nachiketa and Yamraj?
1: Kolik vás si pamatujete příběh o Nachiketovi a Yamrajovi?
0: Very good.
1: Dobře.
0: So, Nachiketa was a very young child.
1: Nachiketa byl velice malé dítě.
0: But very knowledgeable or very highly developed, I would say.
1: Ale byl velice znalý a velice vysoce rozvinutý, bych řekl.
0: What's his name?
1: Jaké bylo jeho jméno?
0: Nachiketa.
1: Nachiketa.
0: And his father was Vrajashrava.
1: A jeho otcem byl Vrajashrava.
0: Udaluka. I read Vrajashrava, but okay. Maybe they're the same guy with two names.
1: Tak možná pod jiným jménem ho někdo zná.
0: So his father was doing a Vishvajit Yagya. Yagya means offering to the fire, offering to a certain deity for certain purposes. The pujas or the yagyas were being performed.
1: A jeho tatínek dělal Vishvajit Yagyu. Yagya to je takový obřad, puja, obřady, obětiny bohům, které se provádějí.
0: That's the beauty of stories. Everyone might have different versions of the stories, but the moral of the story, or at the end, the moral of the story is always one.
1: A to je krásné těch příbězích, že existují v různých verzích, ale to poselství toho příběhu je vždycky stejné.
0: So his father in that yagya, he had to give away all his possessions.
1: No a během té yagy, toho obřadu, ten jeho otec měl vzdát se veškerého majetku.
0: Nachiketa, young boy.
1: A mladý chlapec Nachiketa.
0: Who will you give me to?
1: Se ptá, a mě taky obětuješ?
0: No reply.
1: A žádná odpověď.
0: Second time again asked. Father, who will you give me to?
1: A tak se ptá po druhé, tatínku, i mě se vzdáš?
0: Again no reply.
1: A zase žádná odpověď.
0: Third time again, father, me, where?
1: A do třetice, otče, co bude se mnou?
0: You know, what comes when we are frustrated?
1: A co se stane, když jsme frustrovaní?
0: Anger.
1: Hněv.
0: So he said in anger, I will give you to death, go.
1: A on řekl naštvaně, tebe zasvětím smrti, jendi.
0: No, Nachiketa didn't worry, nothing. He said, okay, father, as you wish.
1: A Nachiketa z toho ale neměl obavy, řekl, dobře.

0: dobře, tatínku, jak si přeješ?
1: And he started his journey towards Yamaloka.
0: A vyrazil na cestu k Yamaloka.
1: You know who is Yamaraj, right?
0: Víte, kdo je Yamaraja?
1: The one who will fry us.
0: Ten, který nás usmaží.
1: But we have Gurudev, so no frying for us.
0: Ale my máme Gurudeva, tak my se tomu ohni vyhneme.
1: So he started his journey slowly towards Yamaloka to meet Yamaraj.
0: No a tak pomalu se vydal na cestu do Yamaloka, aby se setkal s Yamou.
1: Finally, when he reached there, Yamaraj was out busy in his job frying people.
0: A když tam došel, tak Yamaraj měl plno práce, jak chytit další lidi.
1: And one day, 2 days, 3 days, he was sitting on the doorstep of Yamaloka without food, without water, without nothing.
0: A jeden, dva, tři dny tam seděl před branami té Yamaloky bez jídla, bez pití, bez ničeho, jenom čekal.
1: After 3 days, finally Yamaraj comes on his mode of transport, which is.
0: A po třetího dne přichází Yamaraj konečně a přijíždí na tom svém zvířeti, které je.
1: Bull. Bez is what? Sita.
0: Buffalo.
1: Buffalo.
0: Na buvolu.
1: So he was on a buffalo coming back and he saw the young Nachiketa sitting outside.
0: A tak na svém buvolovi přijížděl zpátky a vidí tam mladého Nachiketu, jak tam sedí.
1: In India we have a saying atithi devo bhava.
0: V Indii říkáváme atithi devo bhava.
1: Which means the guest is like God.
0: A to znamená, a my říkáme Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu.
1: So he was very impressed that someone willingly with his own will came to the doorsteps of Yamaloka.
0: A byl překvapený, že někdo dobrovolně přišel před brány Yamaloky.
1: And no food, no water, he felt a little bit upset.
0: A ani nedostal žádnou vodu, ani ho nikdo nepohostil, tak trošku z toho byl neklidný.
1: He said 3 days, 3 boons.
0: A proto říká, 3 dny si čekal, tak ti splním 3 přání.
1: So guess what Nachiketa's boons were? Chocolate, ice cream, pizza?
0: Co myslíte, že si Nachiketa přál? Čokoládu, zmrzlinu a pizzu?
2: Immortality.
1: First wish. Can my father and my bond be restored and everything go good between us?
0: První přání, kéž je s mým tatínkem všechno v pořádku a kéž znovu máme ten svůj vztah otce a syna.
1: Yamaraj said tathastu, which means so be it, granted.
0: A Yamaraj řekl tathastu, neboli budiš, tak se stane.
1: 2 more wishes to go.
0: A ještě další 2 přání.
1: Second wish.
0: Druhé přání.
1: The meaning of the Vishvajit Yagya or the offering to fire or the theory or the whole detailed explanation about why it's done.
0: Co to znamená, co je podstatou té Vishvajit Yagyi, co znamená obětovat ohni, co je toho podstatou?
1: And he explained him everything about Nachiketa Agni, which was named after him.
0: A on mu vysvětlil všechno, a Yamaraj mu pak vysvětlil všechno o tom, co je to Nachiketa Agni. Ten Agni byl pojmenován po něm.
1: Third boon.
0: A třetí přání?
1: Was? What is after death?
0: Co je po smrti?
1: After we all die, we all will die, as Vasant mentioned yesterday.
0: Jak včera Vasant zmínil, všichni jednou zemřeme.
1: So one day we all will go.
0: Jednoho dne všichni půjdeme.
1: In the playground or where, that's deciding later, but.
0: A jestli to bude na tom dětském hřišti nebo jinde, to ještě uvidíme.
1: So one day after we go, then what happens to us?
0: No a tak potom, co to tady opustíme, co s námi bude, co se nám stane?
1: To ask Yamaraj the Lord of Death this question, he was very surprised.
0: No a když se ptal Yamaraji, pána smrti, tuto otázku, tak byl velice překvapený.
1: When a child comes to the father or to the mother, to the parent, asking for something very extravagant, then the parents try to give lalach. Lalach means, today my English is slipped. Lalach is...
0: toy? Toy?
1: Not toy. Like, you know, not this, but I will give you this. Substitute, but I think it's like more...
0: Distraction
1: or something, yeah. So he tried to give him, I will give you gold, or I will give you a flying chariot, or I will give you all the prosperity you can wish for, anything, ask for anything you want, but not this.
0: A tak víte, jak je to, když se malé dítě ptá rodičů na něco složitého, tak ty rodiče ho vždycky se snaží zabavit něčím jiným, aby na to zapomněl. A tak ten Yamaraja to zkoušel, taky říkal, já ti dám zlato, dám ti ohnivý kočár, cokoliv, co chceš, cokoliv jiného ti dám, ale tohle ti neřeknu.
1: So Nachiketa replied, same as I do, what comes will go.
0: A Nachiketa odpověděl stejně, jako já říkám, co přijde, to odejde.
1: What will I do with all these materialistic things?
0: K čemu mi budou všechny tyhle materiální věci?
1: You will give me a golden chariot and I die, and that golden flying chariot is then what?
0: Dáš mi létající kočár ze zlata a já umřu, a k čemu mi bude ten kočár?
1: He said, no, I want to know what happens after death.
0: A proto říkal, ne, já chci vědět, co se stane po smrti.
1: Then temptation, lalach is temptation.
0: A pokušení to je.
1: So then he was not tempted, so Yamaraj was impressed and he said, you passed the test.
0: A tak on se nenechal svést tím pokušením a Yamaraj to zaujalo, říká, tak si překonal tu zkoušku.
1: Then he explained everything about what happens after death, that the Atma is Ajara Atma.

0: Om Bhagavane Ki Jai, Sri Shankaracharya Ki Jai.
1: Yamaraj then told Nachiketa.
2: Yamaraj potom vysvětlil Nachiketovi.
1: He was talking about the Atma.
2: Říkal mu o Atma.
1: It is smaller than the smallest.
2: Je menší než to nejmenší.
1: Bigger than the biggest.
2: A větší než to největší.
1: Hidden inside of all of us.
2: Skryté v každém z nás.
1: Everlasting.
2: Věčné.
1: Not dying with the body.
2: Neumírá, když zemře tělo.
1: It's always there.
2: Vždycky je tady.
1: And after teaching him this, Nachiketa didn't say yes, no, nothing.
2: A poté, co ho takto poučil, Nachiketa neřekl ani ne, ani ano, nic.
1: Not because he didn't understand it, but because he now knew the truth.
2: Ne proto, že by tomu nerozuměl, ale právě proto, že poznal pravdu.
1: And Yamaraj then said that now, because you know the truth, the death will never harm you, nothing will happen to you. He was immortal.
2: A Yamaraj potom řekl, ale protože ty jsi poznal tu pravdu, už nad tebou smrt nemá moc, nikdy tě nezasáhne, jsi nesmrtelný.
1: And when he came back to the father embraced him.
2: Když se vrátil k otci, tak ho otec objal.
1: In one way we all can be Nachiketa.
2: A je, takhle vlastně můžeme být všichni tím Nachiketou.
1: And Gurudev is the one who is showing us and who is telling us this truth.
2: Protože Gurudev je ten, který nám ukazuje, který nám říká tuto pravdu.
1: But we need to have faith and dedication like Nachiketa had.
2: Ale musíme mít víru a musíme to pevně následovat, tak jako Nachiketa.
1: The fruit is always much more sweeter when you have patience.
2: To ovoce je vždycky sladší, čím víc máme trpělivosti.
1: I worked a lot personally on patience.
2: Já sám hodně na trpělivosti musím pracovat.
1: Many of you who know me from childhood, I think you know that I wasn't such a patient.
2: A vy, kdo mě znáte od malička, víte, že s tou trpělivostí mi to nikdy moc nešlo.
1: But when you are patient, then at the end of the day, Gurudev knows why he's tightening our screws all the time.
2: Ale víte, že ta trpělivost je potřeba, protože Gurudev nás dobře sleduje a ví, kde je potřeba utáhnout šroubek.
1: At that moment, it feels hard.
2: V té chvíli to možná se cítíme, že je to těžké.
1: But later we realize that we are like that metal.
2: Ale potom později se uvědomíme, že jsme jako ten kov,
1: which Gurudev heats up on very strong fire.
2: Který Gurudev zahřeje v tom silném ohni.
1: Takes a hammer.
2: Vezme kladivo.
1: Then shapes us.
2: A začne nás tvarovat.
1: But when that shape or the form or the statue or whatever is being created, then ale, how beautiful it is that you can only see when it's done.
2: Ale když to vzniká, když se tvoří, tak ještě nevidíme tu krásu poznáme teprve, když je to hotové.
1: So patience we all need.
2: Takže všichni potřebujeme trpělivost.
1: If Nachiketa didn't sit 3 days waiting for Yamaraj, then the fruit of immortality wouldn't be there, no?
2: Kdyby Nachiketa nevydržel tam ty 3 dny čekat, tak by nedostal to ovoce nesmrtelnosti.
1: Same way we might think every year we come to Strelky, every year we are sitting in the sauna doing.
2: A tak my si myslíme stejně, každý rok jezdím do Strelky, každý rok tam sedím v té sauně a každý rok cvičím.
1: Or every year Vasant comes up with a new project to work on.
2: A každý rok Vasant přijde s novým projektem, na kterém se pracuje.
1: Every time there is something to do.
2: Pokaždé je něco na práci.
1: This is tapasya.
2: A to je tapasya.
1: Or when we go to Jadan and you go for, you come to Jadan and next day already they say, okay, you are now in the Om Ashram working, or you are doing this, or you are doing that. You say, oh, I'm still on jet lag.
2: A stejně je to v Om Ashramu, v Jadanu, když tam přijdete, tak hned druhé dne řekne, no tak budeš uklízet v Om Ashramu, budeš pracovat tamhle. Říkáte, no já mám ještě jet lag z toho letu.
1: That all has a purpose behind it.
2: Ale to všechno má v sobě smysl.
1: Because this what Gurudev is doing for us, with us, it's very profound and the results you will always see once you end up in the playground.
2: Ty, protože to, jak s námi Gurudev pracuje, co s námi dělá, co pro nás dělá, ty výsledky poznáme teprve, až budeme na tom dětském hřišti.
1: But the body will go to the playground. We, the atma is ajar atma, satchidananda.
2: Ale na tom dětském hřišti skončí jenom tělo, to atma je ajar atma.
1: We will be united with that light.
2: Budeme zajedno s oním světlem.
1: That jyoti is one.
2: To jednota v jednotě se světlem, jyoti.
1: And that jyoti is in all of us.
2: A toto jyoti je v každém z nás.
1: Gurudev gave us that jyoti in each and every one of his bhaktas.
2: Každému jednomu z bhaktů Gurudev toto světlo dává.
1: But we need to realize it.
2: Ale my si to musíme uvědomit.
1: In Aprokshanubhuti there is this shloka, koham kadabdam jatam ko vei karta saviddhate. Who am I? From where did I come? That we need to ask ourselves and realize that.
2: Aprokshanubhuti se říká tak shloka, která říká, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji. A tyhle otázky bychom se sami sebe měli ptát.
1: Once in our lives, sometime, every one of us have thought, why in the world am I here? What is the purpose of my being? Why am I existing?
2: Každý nás aspoň jednou v životě už se zamýšlel nad tím, co je smysl mého života, proč jsem tady, proč vůbec tady jsem.
1: So already you started on the step of asking yourself, kom kadam dam jatam.
2: Tak vlastně už jste udělali první krok na to ptát se podle té šástry, kdo jsem, kam jdu, odkud přicházím.
1: And then we see that why we are here, because of Gurudev.
2: A pak díky Gurudevovi uvidíte, kdo jste.
1: If we wouldn't be with Gurudev, then in what deep mess we would be in.
2: Kdybyste byli bez mistra, v jakém hlubokém zmatku byste byli.
1: That's why we should be very grateful for the work which Gurudev has done and that he helps us and always did and always will help us to overcome and to hopefully attain liberation.
2: A proto bychom měli být vděční za to, co pro nás Gurudev udělal, dělá a bude dělat a doufáme, že nakonec dosáhneme osvobození.
1: Every journey is hard.
2: Každá cesta je těžká.
1: Same as life.
2: Stejně jako život.
1: If we are driving, okay, European roads are still good, but if you come to Indian roads, you know how many holes and bumps and things there are. Oh, actually, I was driving to Brno a few days back, not on the highway, but on this other road. There also the road is not so good, so not only India.
2: V Evropě možná máte dobré cesty, ale možná v Indii, kdo jste to zažil, co je tam děr, překážek, výmolů, ale vlastně nedávno sjel do Brna a ne po dálnici, ale po té staré cestě a taky byla plná děr, takže nejen v Indii jsou špatné cesty.
1: So same as life, full of bumps, full of holes.
2: A se životem je to stejné, taky je na té cestě plno děr, plno výmolů.
1: But if a thorn goes in the tire and the air goes out, we don't just leave the car and take a different car and disappear.
2: No, a když nám něco propíchne pneumatiku, tak taky nejenom nenastoupíme do jiného auta a nenecháme tam to auto.
1: We change the tire.
2: Vyměníme tu pneumatiku.
1: We change the tire, we move on and we continue with our journey, same as with life.
2: Vyměníme pneumatiku, opravíme to a pokračujeme v cestě a stejné je to s naším životem.
1: Giving up is not an option.
2: Vzdát to nepřichází v úvahu.
1: Many times it happens or we have that inside of us that it's not worthful to stay or what is the sense of me being even here? Everything around me myself is bad, everything is bad. Why?
2: Na každého z nás někdy přijde to, že se ptáme, jaký to má vůbec smysl, proč to vlastně dělám, všechno, nic se mi nedaří, všechno je na nic.
1: It's very hard to get this human life.
2: Je velice těžké získat lidský život.
1: Not easy.
2: Není to snadné.
1: You had to go through millions or thousands of lives to finally get this human birth.
2: Musíme projít tisíci, možná miliony zrození, než nakonec se zrodíme jako člověk.
1: And if we got this human life, then it's not that we again waste it.
2: A když už ho máme, tak to není o tom, abychom ho zase promarnili.
1: One story came regarding this.
2: A další příběh přichází.
1: I have a different story planned, but this, you see,
2: mám v plánu
1: planning is not
2: jiný
1: good.
2: Příběh, ale je vidět, že ty plány se mění.
1: There was a man.
2: Byl jeden muž.
1: And he had a guruji.
2: Měl gurujiho.
1: I think this story is from Anandamurti from Holy Guruji, I believe. Not so sure.
2: Myslím, že je to z Holy Gurujiho knížky Anandamurti.
1: So Guruji said, "My dear, you know, in India we, or in our culture we have four ashrams."
2: A víte, že v Indii naší kultuře máme takzvané čtyři ashramy.
1: How many of you remember four ashrams? Swamiji told many times.
2: Pamatujete ty čtyři ashramy? Swamiji to často zmiňoval.
1: Okay. First ashram is Brahmachari ashram.
2: Brahmachari ashram.
1: Don't worry, I will continue this interactive thing, so.
2: Nebojte se, já vás budu pořád zapojovat.
1: Who wants to write it down because you have 6 weeks.
2: Kdo si to chcete zapsat, zapište, protože máme 6 týdnů.
1: Brahmachari ashram is the first ashram.
2: Tak prvním je Brahmachari ashram.
1: The ashram in which the studying, learning, education, this all happens.
2: V tomto období se učíme, studujeme, probíhá naše vzdělání.
1: Now the lifespan is different, but when the lifespan, let's say, for example, 0 to 100.
2: Teď ta délka života trošku jiná, ale když řekneme, že dejme tomu, se lidé dožívali 100 let.
1: So 0 to 25 Brahmachari ashram.
2: Takže od 0 do 25 byl Brahmachari ashram.
1: Then comes Grihastha ashram.
2: Pak přichází Grihastha ashram.
1: Where you get married.
2: Tam tehdy se oženíte, vdáte.
1: Best part is I skipped it.
2: A nejlepší čas jsem přeskočil.
1: For me no Grihastha ashram, no Vanprastha ashram, direct sannyas ashram.
2: Pro mě žádný Grihastha ashram nebyl, já jsem rovnou skočil do sannyas ashramu.
1: A lot of peace.
2: Hodně míru.
1: So, Grihastha ashram next.
2: Takže další je Grihastha.
1: Where you get married, you have kids, you are working.
2: Máte rodinu, máte děti, pracujete.
1: Then third comes Vanaprastha ashram.
2: A třetí přichází Vanaprastha ashram.
1: When the kids are grown up, they have their own kids, then you retire and you give the children to take forward and you and your wife slowly start going towards spirituality, or you are connected to spirituality, but you start going deeper into it.
2: Už vaše děti jsou dospělé, mají vlastní děti a vy už jim to všechno postupně předáváte a i když jste duchovní, tak více a více se zapojete do duchovnosti a více se věnujete duchovnosti.
1: I just noticed when I'm in Jadan, I sit in Bhakti Sagar, I see so many orange people and so less yellow people here, there's more yellow and less orange.
2: Když jsem v Jadanu, v Bhaktisagaru, tak tam vidím víc oranžových lidí a méně žlutých. A tady je to naopak, tady je více ve žlutém a méně v oranžovém.
1: Jadan is full of oranges and here is full of bananas.
2: Jadan je plný pomerančů a tady je plno banánů.
1: So, then fourth ashram is Sannyas ashram.
2: A čtvrtým ashramem je Sannyas ashram.
1: Sorry if you don't like my jokes, but I like to make you laugh.
2: Omlouvám se, jestli s vás dotýkají moje vtipy, ale jsem rád, že se smějeme.
1: And laughing is good. Why not?
2: Smích je dobrý, proč ne?
1: One life, let's enjoy it.
2: Máme život, tak se
1: ho. Hopefully one life.
2: Máme, doufejme, jenom jeden život, tak se ho užívejme.
1: So in Sannyas ashram, you let go of everything and focus on your spiritual journey ahead till you die.
2: Sannyas ashramu se vzdáte všeho ostatního a už se opravdu soustředíte jenom na duchovnost.
1: So Gurudev came to his house.
2: A tak Gurudev přišel do jeho domu.
1: He said, let's say, what was his name?
2: A jak se asi jmenoval?
1: Hard decision, Narsingh.
2: No, a tak asi Narsingh to byl.
1: Nothing personal.
2: Nic osobního.
1: So he told, my dear,
2: říká, můj drahý,
1: you already are in Grihastha ashram, you have already a child, come with me.
2: Už jsi v Grihastha ashramu završil, už to dítě je dospělé, pojď se mnou.
1: He said, but Gurudev, my son is too young, I need to take care of him. The son was already in college, but yeah.
2: A ten syn už byl na univerzitě, ale ten muž stejně říkal, ale on je takový mladý, já se o něj ještě musím starat.
1: And he said, little bit, let him grow up, let him, I need to get him married and then I will surely come with you.
2: A říká, no tak aspoň počkej ještě, dokud se neožení a pak určitě s tebou půjdu.
1: Then Gurudev said, okay, my dear.
2: A Gurudev říká, dobře, můj drahý.
1: After some years, Gurudev again came.
2: A po pár letech zase Gurudev se vrací.
1: He asked him, now let's go, your son is married, your son has a kid, let's go.
2: No a říká, tak už pojďme, tvůj syn už je ženatý, už má vlastní dítě, tak už je čas jít.
1: But Gurudev, I just have some, I want to spend a little bit more time with my grandchild and then I will surely come.
2: A říká, Gurudev, ale já bych ještě aspoň chvíli si chtěl užít s tím vnoučkem, ale potom určitě už půjdu.
1: Gurudev said, okay.
2: Gurudev říká, dobrá.
1: After some time he again came.
2: Ale po nějaké době zase přichází.
1: And he asked, where is the nursing? You are alive, but that story one not.
2: A ptá se, kde vlastně je Narsingh. Náš Narsingh je naživu, ale v tom příběhu už nebyl naživu. Na hřišti.
1: You have your first registration.
2: Už máme první registraci.
1: Then afterwards he asked the son, where is he? He said, sorry, father died.
2: A tak se ptá toho syna, no kde pak je? On říká, je mi líto, tatínek zemřel.
1: But Gurudev closed his eyes.
2: Gurudev zavřel oči.
1: Gurudev is.
2: A Gurudev je.
1: Yeah, good. Finally I get some answers.
2: Říkal Darshi, konečně někdo odpovídá.
1: So Gurudev closed his eyes and looked around and he saw the dog who was the pet of the household or the guard was actually the father.
2: A tak on se zavřenýma očima spatřil, že vlastně ten pes, kterého tam měli, aby hlídal dům, je vlastně převtělený ten otec.
1: No, sorry, before the dog was, I think, the bull.
2: A ne, nejdřív ještě ne, pes, nejdřív tam byl bík. Viděl, že se převtěl do bíka.
1: So the bull, and he asked, what are you doing?
2: A tak šel k tomu bíkovi a ptá se, co to děláš?
1: He said, Gurudev, what to do, you know, I wanted to help out my son and help him by working for him.
2: A tak říká, no Gurudev, já jsem tak chtěl tomu svému synovi pomoct, chtěl jsem pro něj něco udělat, pracovat pro něj.
1: And while the bull was pulling the thing for farming, the son is taking and hitting. And you say, you see, your son is not even respecting you, come, let's go with me.
2: No a když ten bík tahal ten pluh, tak ten syn měl na něj bič a švihal ho bičem a říká, no vidíš to, ten tvůj syn tě ani nerespektuje za to, tak už to vzdej a pojď se mnou.
1: Gurudev, I'm still very young bull, I can still work some more years and when I cannot anymore, then I will surely come to you.
2: A on říká, já jsem ještě mladý, jako bík, tady mám mnoho sil, můžu něco tady udělat, tak až budu starý bez sil, tak půjdu s tebou určitě.
1: This is what happens when we die with attachments or when we die with having a wish for completing something. Then your atma is stuck here.
2: A to se stane, když umíráme a jsme k něčemu připoutáni, máme nějaké přání něco udělat, tak to vaše atma je tady chyceno.
1: Then next time Gurudev comes, he asks, where is the bull?
2: A dalšího dne přichází Gurudev a ptá se, tak kde je ten bík?
1: The bull was working so hard and exhaustion and he died.
2: A oni říkali, on se upracoval do vyčerpání a zemřel.
1: Gurudev said, take it. He looked around, he saw a dog.
2: A on se podíval a vidíte ho psa teď.
1: What are you doing?
2: Říká, co to děláš?
1: Protecting my family, my son, my grandson, I need to... If someone will come to steal something, then I can bark and awaken my son.
2: Já tady ochraňuju svoji rodinu, ochraňuju svého syna, svého vnuka a když by někdo je chtěl okrást, tak já budu štěkat.
1: I will come, sure, Guruji, I will surely come, you know, like how we Indians say always, you know, yes, Guruji, we will do, and then...
2: A stejně jako my říkáme, Guruji, ano, já něco udělám a stejně nic neuděláme, taky on říkal, určitě půjdu, určitě přijdu, ale...
1: So, Guruji said, okay.
2: A Guruji říká dobrá.
1: Next time Guruji comes again.
2: A druhé, znovu Guruji přijde.
1: Same like our Gurudev, he will not let us suffer, he will not want us to suffer, he will not want us to go down that black hole.
2: A stejně jako náš Gurudev nenechá nás trpět, nenechá nás klesnout, nenechá nás padnout do té díry, černé díry.
1: Next time Guruji again comes.
2: A tak Guruji zase přichází.

0: Where is your dog?
1: A kde pak máte toho psa?
0: He's playing in the playing yard.
1: A on si taky už hraje na hřišti.
0: Then he sees, while Gurudev was there, the son sees a snake hovering near the child.
1: No a jak se tam povídali s tím Gurudevem, tak si ten syn všimnul, že nad jeho dítětem se sklání veliký had.
0: And Gurudev, then the son runs with a stick to give him moksha.
1: No a tak ten syn vezme hůl, aby tomu hadovi dal mokšu.
0: And Gurudev says, wait, I will give special mantra to the snake, don't kill it, wait.
1: A Gurudev říká, počkej, nezabíjej toho hada, já mu dám speciální mantru.
0: So Gurudev went to the snake and say,
1: look. A přišel k tomu hadovi.
0: Look where you're stuck.
1: A říká mu, podívej si, jak jsi dopadl.
0: Now let's go.
1: No tak už teď pojďme.
0: Der hai par andher nahi, which means as late it can be late, but it's never going to be darkness in the lotus feet of Gurudev.
1: A říká se, že nikdy není pozdě jít z temnoty k lotosovým nohám mistra.
0: It's never too late.
1: Nikdy není příliš pozdě.
0: You always have opportunity, you always have a chance.
1: Vždycky máte tu příležitost, vždycky máte tu možnost.
0: And finally when we understand that, then we are in Paramananda with Gurudev.
1: A když konečně to pochopíme, tak najdeme svého mistra.
0: Everything else will come and go.
1: Všechno ostatní přijde a odejde.
0: But we do not need to be stuck in this cycle.
1: Ale my nemusíme být chyceni v tomhle koloběhu.
0: We want to get freed.
1: Chceme být osvobozeni.
0: And if we want to, no problem. Kali Yuga is just baby now. It's just beginning. So don't worry. You have a long way to go.
1: No a pokud nechcete, tak nebojte. Kali Yuga je mladá. Ještě má hodně let. Tak máte před sebou ještě hodně času.
0: And we think now this wars and what is going on, this is nothing compared to what is written, what will happen at the end of Kali Yuga.
1: A my se teď bojíme, říkáme, co všechny ty hrozné války, ale to není nic ve srovnání s tím, jak je psáno, co se bude dít na konci Kali Yugy.
0: There will be so much crime, so much torture in this world that even humans will eat humans, will become cannibals.
1: Bude ve světě tolik trápení, tolik bolesti, že lidé budou se pojídat navzájem, budou kanibalové.
0: So I think we should get free in this life, you know.
1: A tak myslím si, že bychom se měli včas od toho osvobodit.
0: Because this is one of the most beautiful eras we are born in with Gurudev.
1: Protože to je ta nejkrásnější doba, kdy jsme se zrodili ke Guruovi.
0: And the more amazing part is look from where you all came from where we all came from. We all came from all different parts, all different lives, but look where we end up here.
1: A podívejte se, krásné to je z různých životů, z různých částí, z různých konců světa a odevšad jsme přišli a jsme teď tady.
0: And that we are connected to the great parampara of Srila Guruji Siddhapeetha Parampara, that we are disciples of such a great master as Visho Guruji.
1: A jsme součástí, jsme napojeni na naši svatou Guru Parampara, jsme žáky Vishva Gurujiho.
0: Wasn't there will not happen again.
1: A to se už znova nestane.
0: And it is said that Gurudev is born to, incarnated to come and get all the bhaktas of Mahaprabhuji back. So that's what's happening.
1: Říká se, že Gurudev se zrodil, aby přivedl zpátky všechny Mahaprabhujiho bhakty a to se teď děje.
0: So if you ever feel in life that what in the world am I doing here, we are in the right path now.
1: A tak pokud jste měli někdy v životě ten pocit, co vlastně, k čemu to je, co vlastně tady děláte, tak teď víte, že jste na správné cestě.
0: Coming here is your wish and now we are in his hands and let him.
1: Přáli jste si sem přijít a nyní jsme v jeho rukách a on nás vede.
0: Now let it flow.
1: A tak to nechte plynout.
0: But when we give up of our inside things which are stopping us from moving ahead in our spiritual journey, then you will feel the flow.
1: Když se vzdáte těch vnitřních překážek, které vás blokují na vaší duchovní cestě, pak uvidíte, jak to všechno poplyne.
0: When we let go of this wish to complete something
1: když se vzdáte toho přání něco splnit, něco naplnit.
0: If we just let it go and surrender to Gurudev and said, Gurudev, my life is your life, you deal with it.
1: Když to všechno necháte a odevzdáte se mistrovi, guruovi, řeknete, můj život je tvůj, ať je to po tvém.
0: Then you will see how easy life feels after that.
1: A potom uvidíte, jak snadný život, váš život bude.
0: But if you want to complicate it,
1: ale
0: sure.
1: Pokud si to chceme komplikovat, proč ne?
0: Because then we will create problems, then we will try to solve those problems. Before we manage to solve those problems, we will create another problem.
1: Protože my si pak vytváříme problémy a než je stihneme vyřešit, tak si vytvoříme nějaký další problém.
0: That is the beauty of our beautiful mind.
1: A to je krása té naší mysli.
0: Our mind is chanchal. Chanchal means restless.
1: Naše mysl je chanchal, to znamená neklidná.
0: It can't stay calm.
1: Nedokáže zůstat v klidu.
0: Our mind will always be running like a wild horse.
1: Naše mysl pobíhá jak divoký kůň.
0: And that's why when we have something then we overthink it and then we just create more and more and more, then we try to solve those things and create and create and it just endless cycle.
1: A tak když něco máme, tak pořád se snažíme něco řešit a jak to řešíme, tak jenom vymýšlíme další věci. Je to nekonečný koloběh.
0: But if we surrender to Gurudev and let it all be in his hands, then we know that we are in safe hands.
1: Ale když se odevzdáme do rukou Gurudeva, tak bezpečný.
0: That us to tame that horse, to pull the reins on that horse is all we have.
1: Ale a Gurudev nám dal ty nástroje, jak toho koně skrotit, jak mu dát ty otěže, to nám Gurudev dal do rukou.
0: And that's the beauty of it, that all what Gurudev has given us, it's all for us.
1: A to je krása na tom, že vše, co nám Gurudev dal, je pro nás.
0: Gurudev, whatever he did all his life, it was always for us.
1: Všechno, co nám Gurudev dává, je pro naše nejlepší dobro.
0: Always for his bhaktas.
1: Všechno pro své bhakty.
0: His whole life he dedicated to his bhaktas.
1: Celý svůj život zasvětil svým bhaktům.
0: Gurudev could have done many other things with his mind. If you sometimes, that's what I was talking with my friend who was here a few days, 2 days back, because he didn't know much of Swamiji, so I was talking and explaining him about Swamiji's whole life.
1: A Gurudev celý svůj život tomu zasvětil. Když tady byl ten můj přítel, on o Swamiji moc nevěděl, tak já jsem mu vysvětloval, co všechno Swamiji za ten svůj život pro nás udělal.
0: With the mind of Gurudev, God knows what, if he wouldn't be this, then what he could have done so many things, but he dedicated his life to us.
1: Co všechno mohl dokázat, kdyby chtěl, ale on celý svůj život zasvětil nám.
0: And that is why we should be very grateful that we are his disciples.
1: A proto bychom měli být vděční, že jsme jeho žáky.
0: And we should know that we are in safe hands.
1: A měli bychom vědět, že jsme v bezpečí jeho rukou.
0: And not have doubts about ourselves and not giving up in our lives.
1: A neměli bychom o sobě pochybovat a vzdávat svůj život.
0: Gurudev always told me, ye manushya jivan bada anmol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Gurudev mi vždycky říkával, tento lidský život je velice drahocený, nepromarni ho.
0: All the tools, mala, kriya, satsangs, bhajans, karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, everything we have, everything we are doing, why? Because Gurudev gave us these tools for our self-development.
1: Všechny ty nástroje, mála, kriye, satsang, karma yoga, raja yoga, to všechno nám Gurudev dal, tyto nástroje, proč? Pro náš vlastní rozvoj.
0: And now it's our job to realize that.
1: A teď je na nás, abychom to naplnili.
0: And the guidance of Gurudev hasn't gone anywhere.
1: A Gurudev nás nikdy neopustí.
0: If we are going to do something stupid or something wrong, don't worry, he will pull our leashes and stop us.
1: Když se chystáme dělat něco hloupého, nebojte se, on vás zastaví.
0: But for that we need to fully trust in him and say, Gurudev, I will do, we go on in our lives, if it's wrong he will stop us, if it's right he will let us.
1: ale na to, aby to tak bylo, se mu musíme plně odevzdat vždycky vědět, že cokoliv, co je špatné, to zastaví a co je dobré, to nás nechá udělat.
0: But that faith is within us and we need to have that faith towards him.
1: K tomu potřebujeme vnitřní víru, vnitřní důvěru v něho.
0: We go and have a shower in the rain?
1: Tak se budeme osprchovat do deště.
0: If I would be younger in Jordan, I would just run out in the rain and have a nice shower.
1: Když jsem byl mladší, tak jsem vždycky běhal v Jordanu venku v dešti a nechal jsem se osprchovat tím deštěm.
0: Is this the first rain of this year?
1: Je to první déšť tohohle roku?
0: Because in India we have a saying, if you have a bath in the first rain, then you know all these pimples or any skin problems we have, that all goes if you have a shower in the first rain.
1: V Indii se říká, že když se necháte omít tím prvním deštěm toho roku, takže vás to zbaví všech těch vyrážek a všech těch puchýřů.
0: But I love this weather.
1: Ale já tohle počasí mám rád.
0: And best part is now we are stuck here. You cannot go anywhere.
1: A nejlepší, že teď jsme tady, teď musíme zůstat tady, že nemůžeme nikam jít.
0: So as Fulpuriji would say, enjoy, not outjoy.
1: Tak jak Fulpuriji říkáte, slovníčka v angličtině, radujte se uvnitř, ne venku.
0: So let's enjoy the beautiful weather, the beautiful thundering and the rain and
1: tak si užívejme to family. Krásného počasí, toho hřmění.
0: Announcement, yeah.
2: Playground. Kdo jste si nechali otevřený okno v pokoji, tak si ho dojděte zavřít. Především ty, co jste na Ganze a nechali jste ty střešní okna otevřený. To bychom plavali velmi, velmi silně.
1: If you forgot to close your window in your room, please go and close it. Especially in Ganga rooms, if you have these skylights, these roof windows, please go and check and close them, because otherwise it would flood us out.
0: Beautiful, we will have a nice swimming pool.
1: Tak krásné, budeme tam mít bazén.
0: That's why now it's high time, that's why we have this bhajans. We sang Chet, I think, no? So Bhai Tum Jagore, both similar bhajans, Cheta Cheta, Rise Awake.
1: My jsme zpívali Cheta Cheta, budeme zpívat Bhai Tum, oba podobné bhajany, bratře, probuď se, povstaň bratře.
0: It's high time for us to wake up.
1: Je nejvyšší čas se probudit.
0: And listen to Guru Vakya.
1: A poslouchat Guru Vakya.
0: Guru Agya Avicharaniya. Do not try to find the logic behind this. This is good. Learn this. Guru.
1: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech.
0: Guru. Say after me. Guru.
1: Opakujte po mně. Guru.
0: Agya. Avicharaniya.
2: Avicharaniya.
0: So? Try not to find the logic behind the Guru Vakya, just follow and do it because it is.
1: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech, prostě se jimi řiďte.
0: Because if he is Trikaldarshi, not us, so he knows what is right and what is wrong.
1: Protože on je Trikaldarshi, ne my, on ví, co je správné a co špatné.
0: Guru Agya Avicharaniya.
2: Guru Agya.
0: So whenever Gurudev says something to us, then we remember this Guru Agya Avicharaniya. We are not going to find logic behind this. Why this or why did he say this? It doesn't make absolute sense. I am a doctor and why did he tell me to become a teacher? He knows why. You will later know why.
1: Tak když nám Gurudev něco řekne, nesnažte se s ním debatovat a hledat v tom něco jiného. On ví, proč to je. Proč mi Gurudev říká, abych byl učitelem, když jsem doktor. On ví, proč.
0: Between 2010 and 2018, or let's say 2023, so many years I was always thinking, he always goes to Europe, he doesn't take me with, why am I not going with?
1: Vždy, od roku 2010 do roku 2023 vždycky jsem si říkal, on tak jezdí do Evropy a nikdy mě sebou nevezme, proč mě nechává tady, proč mě nebere sebou.
0: 2004, 6, 8 and 10 I came every 2 years, but then from 10 to 18 didn't come to Europe.
1: 2006, 2008 jsem ještě jezdil každé 2 roky do Evropy, ale od roku 2010 mě už sebou vůbec nebral.
0: Didn't like school much.
1: Já jsem neměl moc školu rád.
0: No. Study, not going anywhere, not even from where I was studying to anywhere else. Nope, study.
1: A on říkal, ne, jen se uč, studuj, ani jsem nemohl odjíždět z té své školy, jenom pořád studovat.
0: But now I realize that was

0: I don't think I would be what I am now.
1: Ale myslím si, že kdybych neprošel tou tapasou u Ashoka Nanjiho, tak bych nebyl tím, kým jsem teď.
0: Sometimes hard training is also good training because that is long lasting.
1: A občas ten tvrdý trénink je dobrý trénink, protože ten vydrží dlouho.
0: Yeah, Bhakta is clapping for the youth people.
1: Bhakta tleská za ty mladé.
0: Because he's planning to give you guys hard treatment.
1: Protože chystá se vám dát ten tvrdý trénink.
0: But yes, sometimes that is also necessary in life.
1: Ale někdy je i tohle v životě potřeba.
0: And that is training.
1: Ten trénink.
0: And when is the right time for us in life, then it will automatically happen what is supposed to happen.
1: A když přijde ten správný čas, tak se stane přesně to, co se má stát.
0: But for that we need to give up and trust and
1: ale na to se musíme všeho vzdát a musíme mít důvěru.
0: Let it be in his hands.
1: Ať je to v jeho rukách.
0: Because when we will try to manage it, we won't be able to.
1: Protože my, když to budeme chtít zařizovat, tak to nezvládneme.
0: But you see how powerful he is. He's managing all of us.
1: A vidíte, jak je mocný, on to zařizuje za všechny za nás.
0: Everything he's doing, he does for a reason. Everything he's every time he's closing his eyes, he's fixing some of our screws.
1: Všechno, co dělá, dělá z nějakého důvodu. Pokaždé, když zavře oči, tak něco pro nás zařizuje.
0: At the moment it won't make sense for us.
1: V té chvíli nám to nedává smysl.
0: Later we will realize that.
1: A později nám to dojde.

Hi.

and tell them it got life in the whole world. Yeah.

0: který znamená otrok.
1: So we always say kabirdas, surdas and so the servant of, but the deeper meaning is really the slave.
0: A tak my říkáme kabirdas, surdas jako služebník, ale také to znamená otrok.
1: What's the difference?
0: Jaký je rozdíl?
1: A servant has a contract, he has certain working hours, he gets a salary, he has free time, but a slave not at all.
0: A služebník, ten má nějakou smlouvu, dostává nějaké, něco si odpracuje a pak má volno, ale otrok ne.
1: That means it expresses an inner feeling of the bhakta, I give myself completely in your hand. I have no restriction at all. I want nothing.
0: A tak je to vyjádření toho vnitřního vztahu bhakty, který říká, všechno ti odevzdávám, nic si nenechávám, všechno je tvé.
1: Hamadasa tumara kahaye, we call us your das.
0: A tak my se zveme tvými das.
1: Charanongme shish nivaye, shish or shirsh, you know, shirsh asan, the head.
0: A tady slovíčko shirsh, což znáte ze shirshasana, což je hlava.
1: So full of reverence, we bow our head down to your holy lotus feet.
0: A s úctou skláníme svou hlavu ke tvým lotosovým nohám.
1: Aba sharana apaki ayaji. So we have come now in your shelter.
0: Nyní jsme přišli pod tvou ochranu.
1: Tum para utarana vala. You have this often in the context of crossing the ocean of the world. So you are the one who carries us across the ocean of the worldliness.
0: A ty jsi ten, který nás převede přes oceán bytí.
1: Tum alak ajoni pura. Lak, you know, from Alak Puriji.
0: Lak vy znáte od Alak Purijiho.
1: It means what you cannot perceive with your sense organs. You cannot see, you cannot hear, you cannot smell it.
0: Nelze vnímat skrze smysly, nelze to vidět, dotknout se toho, cítit to.
1: And therefore you cannot describe it.
0: A proto to nemůžete popsat.
1: And Ajoni, Yoni is the mother womb.
0: Ajoni, Yoni je mateřské lůno.
1: So yoni means unborn.
0: A to znamená nezrozený z mateřského lůna.
1: So you are undescribable and unborn.
0: Ty jsi nepopsatelný a nezrozený.
1: Mera bharama karama karo dura. Bharam is a tricky word.
0: Bharam to je takové těžké slovíčko.
1: Not to confuse with other words.
0: Aby se nám nepletlo s jinými.
1: There is Brahma, Brahma, Bharam and Bharamana.
0: Je Brahma, Brahm, Bharama a Bharama.
1: So Brahm is the one formless god.
0: Brahm to je ten bůh nad podobou bez podoby.
1: Brahma is the creator god.
0: Brahma je stvořitel.
1: Bharam, which we have here, means ignorance, confusion.
0: Bharam, což máme tady, znamená zmatek, nevědomost.
1: And Bharamana means the journey. We have it in the bhajan about Swamiji. He is making the world tour.
0: A Bharamana znamená cestovat, cesta.
1: So please remove my doubts, my confusion and my karmas.
0: Prosím, odstraň všechny mé pochyby, všechnu mou nevědomost.
1: Me nirka rehe hu nurji. Nur is a very nice word. Swamiji explains it's like the shine around the head, which we have often in paintings of saints.
0: Nur to je to, co krásné slovo Swamiji to někdy přirovnává k té svatozáři světců, ta záře kolem hlavy.
1: So it's like the divine radiance, the aura.
0: Je to ta božské vyzařování, božská vnější záře.
1: Or you can say the fine body of a saint.
0: Nebo můžeme říci jemnohmotné tělo.
1: So meniraka means I am very consciously observing you.
0: A můžeme to přeložit jako já tě velice vědomně pozoruji, vnímám.
1: That means I am now concentrating, observing the guru.
0: A to znamená, soustředím se, koncentruji se na mistra.
1: But not just the physical body of the guru, but I try to get it, what is the real radiance of the saint.
0: Ale ne na jeho fyzické tělo, ale na to jeho vyzařování.
1: Sata sen la karnevale. Sen is something like a sign.
0: Sen je něco jako sign.
1: For example, on the road, you ask where is the way to the railway station, and then sign says there.
0: To je jako značka nebo znamení, jako když hledáte cestu k nádraží a je tam šipka ukazatel.
1: So sata sen la karnevale, you are the sign showing the path to the truth or the reality of God.
0: Ty jsi tím ukazatelem, který nás směřuje na cestu k pravdě.
1: Third verse, Sata Yogi Bharat Tapadhari. You are a great yogi, of course.
0: Ty jsi velký yogi.
1: A true yogi.
0: Ty jsi skutečný yogi.
1: And tapa is short for tapasya.
0: Tapa je zkrácení na pro tapasya.
1: So, you know, one form of tapasya we are practicing today.
0: A dneska máme jednu takovou formu tapasy, kterou cvičíme.
1: The fasting.
0: A to je půst.
1: So mauna is for example also a type of tapasya and many other.
0: Mauna je třeba dalším příkladem tapasy a jejich další.
1: So a tapadhari is someone who is doing tapasya, or we can say in English an ascetic.
0: A tak tapadhari je někdo, kdo dělá tapasyu, my to můžeme ho nazvat asketou.
1: Lila he agam apari. Lila, you know from Lila Amrit?
0: Lila, to znáte ze slova Lila Amrit.
1: The divine play, or you can say the cosmic game.
0: Božská hra nebo kosmická hra.
1: Agam apari means like incomprehensible, not understandable and incomparable.
0: Nesrovnatelná, nepochopitelná.
1: We have a whole bhajan about that. Koi vara para nahi pariji. That's a very tricky sentence.
0: A tady to je taková záhadná věta.
1: Vara para means this side and that side.
0: Znamená to na této straně i na druhé straně.
1: And pariji, that means to cross over from this side to that side.
0: A pariji znamená překročit z této strany na druhou stranu.
1: But there's nahi, not. So you are not able to cross over.
0: A je ten nahý, to znamená, my nejsme schopni to překročit.
1: So man has really to think now in the context, what is the real meaning of this sentence. A
0: tak musíme přemýšlet v tom kontextu, co to opravdu znamená.
1: So I would say, no one can cross the ocean of ignorance and really understand you.
0: A to znamená, nikdo nepřekročí oceán nevědomosti, pokud ti neporozumí.
1: Ratchana ke ratchane vale. Ratchana Om ki ratchana sarire, the creation.
0: Ratchana, to známe z toho dalšího bhajanu, to je stvoření.
1: So you are the creator of all creation.
0: Ty jsi stvořitelem všeho stvořeného.
1: This is actually the Brahma aspect.
0: A to je ten aspekt toho Brahma.
1: So, adibhuta hai khyala tumhara. Adibhuta, we have a bhajan about adibhuta lila, strange or wonderful.
0: Adibhuta znamená podivný, nádherný. Khyal
1: in Hindi usually means the opinion.
0: A tady tohle znamená v hinštině názor.
1: This is obviously not the meaning here.
0: Ale to tady neplatí.
1: But in Rajasthani it is identified with khel, the game, the play.
0: Ale v Rajasthani to znamená právě ta hra.
1: So your divine lila, your play is strange, it is wonderful.
0: A tvoje božská hra je úžasná.
1: Hebahuta bara visitara. Visitara means spreading around.
0: Visitara znamená rozšiřovat se.
1: Hebahut bara visitara means it is spreading very, very far.
0: A to znamená, rozšiřuje se do daleka.
1: So now how far?
0: A jak daleko?
1: Vishva vyapaka saraji. So it is... You are pervading the whole universe.
0: Prostupuješ, prozařuješ celý vesmír.
1: Tum sabhime samane vale. So you are the one, literally translated, who is contained in everyone, who is in everyone.
0: A tak ty jsi ten, který je v každém, který je ve všem.
1: So nicer translation, you live in every heart.
0: Žiješ v každém srdci.
1: Prabhu nirarupa nidhara. Nirarup and nidhara means formless and endless.
0: A bez podoby a nekonečný.
1: Jal bhita hai tara. Tara or sitara is a star.
0: Tara nebo sitara, to je hvězda.
1: And jal the water.
0: A jal je voda.
1: So like a reflection of the stars in the water, or Swamiji sometimes speaks about the moon reflecting in the...
0: Tak jako se hvězdy odrážejí na vodě.
1: Means we cannot really see you, we cannot understand you really, we see only like a reflection.
0: To znamená, tebe samotného nemůžeme vidět, tebe nemůžeme porozumět, vidíme jen tvůj odraz.
1: Sabe gatame karata ujaraji. Gata is the pot, the vessel or the heart.
0: Ghata znamená buď to nádoba nebo srdce.
1: Und ujjara should be actually ujjala. Often the words are changed because of the rhyme.
0: A ujjara by mělo ujjala, protože je to tam kvůli rýmu.
1: It means the light.
0: A to je světlo.
1: So sabagata me karata ujjaraji would be you enlighten every heart.
0: To znamená, ty osvětluješ, osvícuješ každé srdce.
1: Chaitanya ke dikana vala. Chaitanya, you know, chaitanya ka chilaka. It's the consciousness.
0: Chaitanya je vědomí.
1: And dikana means you show.
0: Dikana znamená ukazuješ.
1: So you reveal the light of consciousness.
0: Takže ty odhaluješ světlo vědomí.
1: Tum Ishvara dina dayalu. Ishvara, I think you know, is the Lord.
0: Ishvara, to je slovo pro Boha.
1: Din, that's are we, the poor, lost spiritual seekers.
0: Dina, to jsme my, ubozí duchovní hledající.
1: So you are the merciful Lord of the poor and lost ones.
0: Ty jsi soucitný k těm ubohým ztraceným.
1: Prabhu sadakaro pratipalu. Pratipal is often an attribute assigned to Lord Vishnu.
0: Pratipal, to je vlastnost přiřazovaná pánu Vishnuovi.
1: Like the protector.
0: Jako ochránce.
1: Who keeps the things going.
0: Který všechno udržuje v chodu.
1: So Prabhu sadakaro pratipal, please always protect you, me or protect your bhaktas.
0: A tak prosím, vždycky mě ochraňuj, vždy ochraňuj své bhakty.
1: Bacchana se baravishaluja. Bacchan or vachan, as I say, BV is the same. Bacchan or vachan or vakya are the words.
0: A bacchan nebo vachan, jak jsem říkal, to B a V je podobné, takže to jsou slova.
1: Or specifically the mantras, the words which you get from the master.
0: A nebo tady se tím myslí mantra, slovo, které jsme dostali od mistra.
1: Baravishaluji means very powerful.
0: A to znamená, tady to znamená velice mocné.
1: So the words, the teaching or especially the mantras of the guru are very powerful.
0: A takže slova, učení a mantry od mistra mají velkou sílu.
1: Dvitiyako mitane vale. Dvi, dva, dvia. Are you understand already? There's a number two.
0: Dvi, to je dva, to je číslo dvě.
1: So this is a duality.
0: A takže tady je dualita.
1: So you destroy the duality.
0: Ty ničíš dvojnost.
1: Because in the physical world everything is in duality.
0: Protože ve fyzickém světě všechno je v dualitě.
1: What's going on? But the master is bringing us to the world beyond the duality.
0: Ale ty nás přivážíš ke světu za dvojností.
1: Indriyana ko jitana vala. Indriyas, you know, the sense organs or the organs of action.
0: Indriyas, víte, co jsou? To jsou ty smyslové a činné orgány.
1: These are those which always awaken desires in us and bind us to the outer world.
0: To jsou ty, které v nás probouzejí touhy a poutají nás k vnějšímu světu.
1: So as a yogi, we have to try to control that, to bring it under control.
0: A jako jogíni bychom měli se snažit toto ovládnout.
1: So you are the one who has conquered the senses.
0: Takže ty jsi ten, který ovládl smysly.
1: We have a whole bhajan about that. How was it?
0: A my o tom máme celý bhajan.
1: No? The whole bhajan about that. Very a important.
0: Máme na to celý bhajan.
1: So, seventh verse.
0: Sedmý rým.
1: So, tom shura vira matavara. Shura vira, you see the word vir, and you immediately know virasan, the hero.
0: Tady máme slovo vír, co znáte ze slova virasana, což je pozice hrdiny, hrdina.
1: Matavara, or should be matavala, is you also have in some bhajans, the one who is drunken in divine bliss.
0: A to je ten, kdo je okouzlen, omámen božskou blažeností.
1: So you are the great hero, drunken in divine bliss.
0: Ty jsi ten velký hrdina, okouzlen božskou blažeností.
1: Unča niče ikasaraji. Unča high and low. Unča niče high and low.
0: Takže nahoře i dole.
1: And ik is the same like ek, number one.
0: A ek znamená jeden.
1: And sar is the essence.
0: A sar je podstata.
1: So if someone is high or low, for you it is in essence one and the same.
0: Ať je někdo vysoce postavený, nebo nízký, pro tebe jsou stejné podstaty.
1: sabe ek gnane vale. So we have here the number ek clearly, number one.
0: A zase tu máme to ek, to číslo jedna.
1: And gnana means count or to be counted.
0: A gnana znamená spočítat, započítat.
1: So you consider, you count all as one.
0: A ty tedy všechny započítáš, všechny vidíš jako jedno.
1: That's Advaita Vedanta, the non-duality.
0: To je Advaita Vedanta, nedvojnost.
1: Kapi mon dhara kar beto. Now come instructions for the meditation.
0: A nyní přicházejí instrukce k meditaci.
1: Beto means sit down.
0: Beto znamená posaď se.
1: And mon or mauna, you also know?
0: Mauna to je tichost.
1: So sit down sometimes and keep silence. Be
0: takže
1: just silent.
0: Posaď se a jenom se stiš.
1: So now you repeat your mantra.
0: A opakuješ svou mantru.
1: And usually it is always in our bhajans as Harinam, the name of the Lord, because the name of God in our mantras, that's the essence of the mantra.
0: A v bhajanech se mantra nazývá Harinam, což je Boží jméno, protože Boží jméno je podstatou mantry.
1: And lutana, lutoji, that means to delight in something, to be really happy and completely engrossed in something.
0: Lutana znamená úplně se tomu odevzdat, úplně se hluboce se z toho radovat.
1: So when someone is completely engrossed in repeating the name of the Lord,
0: když je někdo úplně ponořen do opakování Božího jména,
1: vada moksha dilane vale, moksha, you understand, the liberation?
0: Moksha, to je osvobození.
1: Dilane vale, so such wait, you give to these people the moksha, you grant them the liberation.
0: A takovým lidem dáváš, udílíš mokšu.
1: Adhik nyun nahilesha. Adhik means too much and nyun means too little.
0: Adhik znamená příliš mnoho a příliš málo.
1: When I saw this and I remembered the holy scripture of the Divine Mother.
0: Já jsem, když jsem to viděl, jsem si vzpomněl na svaté písmo o božské matce.
1: The divine mother has to fight with many asuras or demons.
0: Božská matka musela bojovat s mnoha asury, démony.
1: And one asura was called too much and another asura was called too little.
0: A jeden z těch démonů se jmenoval příliš mnoho a druhý příliš málo.
1: So that's part of our spiritual path to fight against these asuras.
0: A to je součástí naší duchovní cesty s těmito asury bojovat.
1: So always to be on the middle part, on the middle path, the balanced one.
0: Vždycky být v té rovnováze v tom středu.
1: So adhik nyun nahi lesha, so not a little bit too much or too little.
0: A ty nedáváš ani příliš mnoho, ani příliš málo.
1: Ki nirvikara janesa. Such is the nature of a completely balanced person without any flaws.
0: Taková je přirozenost zcela vyváženého člověka bez chyb.
1: Jong shil satogunu jesa. Shil is the character.
0: Shil je charakter, povaha.
1: And shil satogun, satogun, you understand? Sattva, so a sattvic character.
0: Satogun, tomu rozumíte, sattvaguna, to je tvoj přirozenosti je sattvaguna.
1: So like a completely balanced sattvic character.
0: Takže úplně vyvážená sattvická povaha.
1: Abhiman sudane vale, abhiman means...
2: Gajananji, one second, so I'm just calling.
1: Okay. I saw that I skipped one line in the eighth verse. The second line.
0: A přeskočil jsem jeden řádek.
1: So it was said, kabhi mon dhar kara beto. So sit down and keep mauna.
0: Takže posaď se a stiš se, drž mannu.
1: The second line, nije manako kara ke seto. Man, your mind, so then please, your own mind.
0: A potom man, to znáte, to je vaše mysl.
1: And this word seto, that was very difficult.
0: A tady je takové těžké slovo.
1: That's actually not a Hindi word.
0: A není to hindské slovo.
1: But I found some notes from Gyaneshwar. He found it as a Rajasthani word.
0: Ale Gyaneshwar to našel, že je to rajasthánské slovo.
1: And it's actually not seto, but sento, nasal.
0: A je to ne se to, ale sen to.
1: So you can correct your text if you have it. I also had it wrong.
0: A tak to můžete opravit, jestli já jsem to měl taky špatně.
1: So that means to control, to restrain, to bring your mind under control.
0: A to znamená ovládnout, ovládnout svou mysl.
1: So koi hari nam ko lutoji pada moksha dilam. So who is enjoying in the name of the Lord, repeating the mantra, you grant the moksha.
0: A těm, kdo se ponoří do opakování mantry, těm dáš mokšu.
1: So now to the ninth verse. So not a little bit too much, not a little bit too less.
0: Ne, není toho ani příliš mnoho, ani příliš málo.
1: Such is the nature of a completely balanced person without any flaws.
0: Taková je povaha.

0: come here?
1: Paramananda Khosrow.

0: jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ajurvéda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga.

0: techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques
1: máte
0: and
1: nějak,
0: you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the we call the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayámě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going Vajranadi.
1: A z nábí jde Vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayam.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brámlí je jako včely.
0: So those bees in summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energie.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I taught someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ear.

0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now, this heavy sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the Brahmari,
0: ten zvuk,
1: pranayam.
0: K pranámě Brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds, they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are, and also many people they have some problems in the sounds, in the mouth, in head, and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice, red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy, ty jsou
1: so they have dobré. Nice cut it and nehty.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát
1: říct. Don't put so much nails, otherwise
0: manželu.
1: You can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili dáme
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
1: and we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So, my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: Jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšel jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolníme.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A příští
0: two times,
1: třeba dvakrát tu
0: sami. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: Tyto části těla
0: and in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti, kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these oči. Three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: Proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra,
1: Bindu chakra
0: and Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside. No.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound. Very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one yeah. From the one this what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandy na pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to
0: and must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná
0: Brahmaris, many, many Brahmaris.
1: Je mnoho různých

0: सद्गुरु स्वामी माधवानंदजी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो भजन फ्रॉम कबीरदास जी सेज दैट दिस शॉल इज वेरी फाइन।
1: Tento bhajan od Kabirdásjiho říká, tato šála je velice jemná.
0: And it's colored with the color of the name of God.
1: A je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
1: Osm lotosových čaker se točí.
0: And the five elements are the threads.
1: A pět elementů je jako vlákna.
0: It takes 9 months. Until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
0: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
1: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
0: And he colored it in the color, the red color.
1: A obarvili mi ho na červeno.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
1: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
0: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
1: Ale
0: and more.
1: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
0: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukdev, they all were keeping this shawl clean.
1: Velcí svědci jako Dhruva Prahlad a Shukadeva udržovali tento šál čistý.
0: Kabirdas also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
1: A Kabirdas také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
0: Sri Dipna Rambagwana
2: ki jai.
0: Kabirdas ji Maharaj ki jai.

0: Yeah, it's one. Because Swamiji spoke about Mother India.
1: Indy.
0: The trees.
1: O stromech.
0: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
1: A já bych řekl, že je takový hymnus
0: krásný. We know it all, the refrain.
1: O Matce Indii.
0: Sikideshki Mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
1: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
0: And each village is a land of penance, tapa.
1: A každá vesnice je místem tapasy.
0: And each girl is like a devi, like a goddess.
1: A každá dívka je božská, jako bohyně.
0: And while each boy is like God Rama itself.
1: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
0: Each body is like a sacred mandir.
1: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
0: Where the cow is worshipped is beloved mother.
1: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
0: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
1: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
0: And dusk sings lullaby every evening.
1: A s večerním práchem přicházejí ukolébavky.
0: Where one's fortune is shaped through one's action.
1: Kde tvůj osud formují tvé činy.
0: Dedication to work is one secret duty.
1: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
0: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
1: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
0: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
1: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
0: Pure.
1: Čistá.
0: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
1: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
0: And where in a field the sita was found playing under a plow.
1: A kde v poli v brázdě našli i sítu.
0: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
1: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
0: You can. Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwarma Deva ki jai. Sri Satguru Deva ki jai.

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem
0: the
1: mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá, jako
0: the
1: santal.
0: Children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy Guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy Gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl opravdu moudrý.
0: And he says, my brothers.
1: A říká mi bratři.
0: And sisters.
1: A sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body.
1: Tento život, toto krásné tělo
0: beautiful.
1: Je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: How is he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. The light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantri, a minister.
1: A mám svého ministra. Má za svého ministra, má Viveku.
0: One is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body they came the 5 thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale do tohoto těla přišlo 5 zlodějů a ty mi všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The 5 thieves, the karma.
1: A je to 5 zlodějů, karma, krodha, mada,
0: the loba,
1: loba
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.

0: all the lokas are projected, all the lokas are there, and all the Brahmand are there, all this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe, sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: Se 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindrias, the five gyanindrias.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: O mý bratři a sestry sádhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: only 2 days.
1: O tom, že máme jenom 2 dny.
2: Aspoň s vámi Brahmananji.
1: Je to Bhajano s vámi ho Brahmananjiho.
2: Swami Brahmananji said, disciple from Srima Prabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
1: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
2: Tomorrow we don't know what will be.
1: O zítřku nevíme, co přijde.
2: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
1: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
2: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
1: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
2: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
1: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
2: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
1: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
2: The power of the mantra and the light of Gurudev.
1: Síla mantry a světlo Gurudeva.
2: This will guide us.
1: To nás povede.
2: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
1: A i tady
2: in mluví all kind of conditions.
1: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
2: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
1: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
2: all
1: nemuseli
2: religions one day will have an end.
1: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
2: But the connection to God never.
1: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
2: Millions of pesos, penisas, rupees, euros.
1: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
2: Through sin.
1: Skrze hřích.
2: Through taking away.
1: Že jste si tricks. Nakradli a ošidili jste někoho.
2: But you should know that you get not one that you can't take 1 euro or penisa with you.
1: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
2: korunu. Life will flow away.
1: Ten váš život uplyne.
2: Like the water which you want to hold in your hand.
1: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
2: That's why.
1: Proto.
2: Dharm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these 4 things. We have to prove at the right time and at the right moment.
1: A jsou 4, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
2: The true friendship.
1: A to je skutečné přátelství, skutečný partner, vaše povinnost, vaše cesta.
2: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
1: Ale na konci života vám nikdo nepomůže. Ani bratr, ani sestra, ani rodiče.
2: We are one, we are yours, but they will not go with you.
1: I když vás budou žet za ruku a říkat, jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
2: The same and the same. This world is mortal.
1: Každý den
2: zažíváte pray,
1: to, že tento svět je smrtelný.
2: Listen, my friend, this world is a game, it's like a play.
1: A Brahmananji říká, proto medituj
2: every
1: neustále na Boha.
2: The same and the same. The
1: a věz,
2: comes,
1: že tento svět je jenom horou příchodů a odchodů.
2: Goes away.
1: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
2: Sridip

0: day.
1: It is about bird which is closed in one cave.
2: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
1: And he has very much pain and he's crying.
2: A v té kleci trpí a pláče.
1: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
2: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
1: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
2: Ignorance,
1: yes.
2: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomosti.
1: Well, but we have good, we are here.
2: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
1: And we have our mantra.
2: A máme naši mantru.
1: But still we are not free, so.
2: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
1: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
2: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: Ambole Shri Deep Narayan Bhagavana Ki Jai. Shri Alak Purichi Siddha Pit Parampara Ki Jai.
1: So tell.
0: Yes. Well, I told already before that it is about great pain, but I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
0: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
0: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
0: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
0: Maybe we can sing once together Om Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
1: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
1: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
1: And put it in
2: cage.
1: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
1: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
1: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
1: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
1: You know that.
2: A vy to víte?
1: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
1: And my life is not there.
2: A to není život.
1: Many people come, they look him.
2: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
1: How nice is one.
2: A obdivují ho, jak
1: someone
2: je to.
1: Someone dancing something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
1: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.
1: This is like so that we should not take some animal.
2: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom
1: not take inside.
2: Žádná zvířata takto zavírat.
1: Let them free.
2: Dejte jim svobodu.
1: That is on this very nice.
2: Čili bylo to moc krásné.
1: So it is very, very hard.
2: Čili je to opravdu velice těžké.
1: And his life is long.
2: A žije dlouho.
1: They give him something and this.
2: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the case.
2: Ale z klece ho nepustí.
1: So there is once so the bhajan told.
2: Čili to je ten význam toho bhajan.
1: So in that person who told, he said already that how much pain, very pain.
2: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolest.

0: kdekoliv. Jsem v Indii.
1: You are America.
0: Vy v Americe.
1: Everywhere you are.
0: Jste kdekoliv.
1: But everywhere.
0: Opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
0: Kolik
1: that really very, very nice and relaxed.
0: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
1: But what they we are doing?
0: Co vlastně děláme?
1: Money. Many.
0: Peníze.
1: And many, many things.
0: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
0: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what really happened?
0: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
0: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
0: můj Bože.
1: This bird.
0: Ten ptáček, bird, o kterém byl vypadán.
1: And this bird sitting there in the on this cane, in the case.
0: Který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
0: A když se dostane ven?
1: But he's standing in the tree.
0: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
0: A říká si.
1: Where I will be? How God have given me there?
0: Kde budu? Kde mě Bůh chce mít?
1: So you have given me very open.
0: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
0: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go?
0: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
0: Poletím.
1: I fly very, very bad.
0: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
0: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
0: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
0: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
0: Abych si odpočinul.
1: Everything.
0: Abych.
1: Oh my bird.
0: Abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
0: O můj ptáčku, jak toho dosáhnu.
1: So this is like this, bhajan like this.
0: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
0: Další bhajan.
1: So you know that we are many, many people now, they live that this birds or anything give them free.
0: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We know we have like this big, even it so big also here.
0: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
0: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
0: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojeni.
1: But it is not there.
0: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
0: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
0: Kam se rozletíme?
1: We go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
0: Ale co máte uvnitř?
1: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
0: A tak o tom je ten bhajan. Je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
0: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
0: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat and fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.

0: A Vasant jim to tady takhle zaštěl.
1: Thank you very much, Vasant.
0: Takže děkujeme mnohokrát, Vasant.
1: Yes.
2: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
0: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
2: Gana dina batikire, here Mahaprabhuji speaks in a, as a young girl, he says.
0: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for a many, for a very long time.
0: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
2: And for couldn't for many lives she is searching for her beloved husband.
0: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
2: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
0: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
2: And without I was living in this way without any shame in my heart.
0: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
2: How I was surprised that it wasn't my beloved.
0: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
0: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream, and like a deer I was running here and there in the forest.
0: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
2: And I have lost this human life many times.
0: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
2: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
0: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
2: I was batolil. Like a small child who is just can't walk yet.
0: Byla jsem jako batole.
2: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
0: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
2: And then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
0: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
2: And I have dissolved in him.
0: A v něm jsem se rozpustila.
2: With one look to the divine form.
0: Jedním pohledem na božskou podobu.
2: I have got my beloved husband who is immortal.
0: Jsem získala
2: unborn.
0: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
2: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.

Salut.

0: रे आना आप आना गरु सा मेरी संगतों में आ जाना। हरिओम
1: हरिओम।

कंपितम श्रीदीप नारायण भगवान की जय।

0: आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू अवर Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devapuriji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devapuriji jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children gets too much,
1: a když děti dostanou dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: In between the First World War.
1: Po první světové válce.
0: And second world war.
1: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
0: We didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: when we went for shopping or something,
1: když jsme šli nakupovat nebo někam,
0: she said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take
1: berte
0: as to. Much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow we'll be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today is beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people they want to say no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím všechno.
0: I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: O human,
1: o člověče,
0: O man,
1: o člověče,
0: don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.

0: My bomb.
1: Atom bombs.
0: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
0: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like these people, they are not happy.
0: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy, and they are makes others also confused.
0: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
0: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
0: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
0: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
0: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
0: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
0: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
0: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
0: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
0: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
0: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is how many, 500 years or no, how long is this banyan tree? More than thousands.
0: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the
0: kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
0: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
0: Nevíme, kolik těch kmenů v bočích tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
0: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
0: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
0: Byl to pra pra pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
0: A tak ten yogi.
1: Looked to this tree.
0: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
0: A trošku se posmutnil.
1: Like our tree.
0: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing, if you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
0: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
0: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
0: Ale to se nestane.
1: He said, yes, I know, you are very strong.
0: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
0: Je tu jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
0: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
0: Já jsem tak silný.
1: It can come there. Hails,
0: můžou přijít kroupy,
1: storms,
0: bouřky,
1: earthquakes,
0: zemětřesení.
1: I stand through.
0: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
0: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: That is still not born.
0: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
0: A on se ani nenarodil.
1: You are making sorrows.
0: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
0: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
0: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
0: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is I know.
0: A to já vím.
1: So how strong is how big?
0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeters wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, a tak ten starý strom se směje.
1: Like, Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: And blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: U kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the
0: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big tree.
0: A ten mohutný strom.
1: Lying there as the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But He said to this trunk of the tree.
0: No a tak mluvil padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.

0: joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the X.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: Tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nain bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when that is Satguru is.
1: Ale tam, kde je Satguru.
0: Then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: To je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know any Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. You? But when many are okay. But still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva. Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: Řekneme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahma.
0: G is a generation,
1: G,
0: generating.

0: to je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And oh, is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte se dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl
1: half,
0: napůl člověka.
1: Half fish.
0: Napůl ryba.
1: and half human.
0: A napůl člověk.
1: That word is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: i kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the Rakshasas will happy.
0: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakšasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: Tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači, něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our Om Prakash.
0: Tak jako náš Om Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to
1: železo. And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermal for thermos. Vyrobili
0: ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj, byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat,
1: yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak vy pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty dévy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So, there Devas was happy.

0: Ty dévové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasa byl.
1: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the rakshasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The rakshasa said.
0: A rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then according to constellation be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká,
1: that in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
1: then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that is a poisonous snake only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl,

0: Oh, my mind.
1: Oh, my mysli.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom? To our mind.
1: A proto my, i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give it to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš
0: 15%. Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make santosh for all.
1: A ona tu santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: ने की।
1: गलियां छोटी, the path is very narrow.
2: Ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga.
2: Na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy.
2: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou s vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what then more dangerous?
2: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost,
1: nevědomost. We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
2: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
2: Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevři.
1: Show me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Bát karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: And then it was, I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was poured down.
2: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj a tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty že mě budeš učit.
1: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
2: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there is no national.
2: A dneska už to nejde.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: a Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 m.
1: And 3.5 meters long.
2: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people they chopped some trees branches.
2: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
1: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
2: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
1: I opened the door.
2: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
2: A měl jsem
1: slippery.
2: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
2: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
2: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was pst.
2: A během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
2: railing.
1: Eh?
2: Railing.
1: Yeah, railing.
2: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
2: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
2: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
2: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
2: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
2: A zavřela ty dveře.
1: So slippery.
2: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
2: A proto Mahaprabhuji říká.

0: So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapuriji's.
1: A my známe Devapuriji's.
0: Big so people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devapuriji's Gufa 5,000, I think 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích, ta Devapuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapuriji's Gufa.
1: A za 2-3 dny půjdou k Devapuriji's Gufa.
0: And there is someone here who was in Devapuriji's Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl v Devapuriji's Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry. Go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapuriji Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devapuriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I felt this is Devapuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně jako, že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Sastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adiós. So what I want to tell,
1: co mám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times.
1: Dvakrát.
0: Or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel v roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many